0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Benson Boone je mladý zpěvák s hlasem, který tě chytne hned na první poslech. Jeho hudba je jako kámoš, co ti vždycky přinese pozitivní energii a melodie, které si prostě zamiluješ. Spojuje popové prvky s osobním stylem a emocemi, takže jeho skladby působí

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na metropoli tě čekají

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční radosti.

byly 3 hodiny. Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zdravý rozvoj každého člověka, včetně jeho povahových vlastností, je výrazně ovlivněn vnějšími vlivy. Kromě samotného prostředí, v němž žijeme a vyrůstáme, sem patří taktéž vlivy sociální, psychické a vztahové. Pro zdravý vývoj dítěte je klíčový vztah s matkou, následně vztah s dalšími blízkými osobami a uspokojování jeho emocionálních potřeb. Psychika dětí je velmi citlivá na to, čím si v dětství procházíme, zpravidla pak ovlivní náš dospělý život. A proto v našem pořadu vítám odbornici na dětskou psychologii a tou je psycholožka z oddělení klinické psychologie naší nemocnice, paní magistra Karolina Hniličková. Já vás vítám, Karolino, posaďte se u nás. A vy se specializujete ve své praxi na děti od zhruba 2 let. Jaké obtíže je nejčastěji k vám přivádějí?
1: Mm-hmm. Já bych si tuhle odpověď rozdělila na 2 části, protože je velký rozdíl toho, jestli se jedná o děti mladší nebo starší, takže u těch mladších dětí jsou to určitě potíže týkající se poruch vývoje řeči, poruch autistického spektra, jsou to různé úzkostné potíže nebo separační potíže. Časté bývá u dětí takové pomlčování nebo psychosomatické potíže. To jsou nejčastější kategorie u mladších dětí. A potom u těch starších, tam už bych se zaměřila víc na ty dospívající, tak tam se jedná o různé takové fakt jako úzkostné stavy, až někdy i depresivní, časté témata sebepoškozování a poruch ve škole, adaptačních nebo různých i právě poruch učení. A vlastně v té naší psychologické ambulanci se věnujeme všem těmto potížím, protože vlastně v ambulanci máme děti od 2 let až do těch 18.
0: Ono se říká, že ten život je čím dál složitější, že jsme pod větším a větším vlivem stresu a psychické zátěže. Vnímáte to i tak, že přibývá těch poruch psychických u dětí?
1: Jo, můžu opravdu potvrdit, že co se týče jenom té mé samotné ambulance, tak ten nárůst je neskutečný a i se nám výrazně víc zvýšila objednací doba, jak děti vlastně musí čekat, než do té ambulance, aby jim psycholog pomohl, vlastně musí čekat. Takže ano, potvrzuji.
0: O tom, aby se k vám nedostali, tak si budeme za chvilky povídat. A druhým dnešním hostem je primář novorozeneckého oddělení, taktéž z naší nemocnice, je to pan doktor Honza Hálek.

0: a proč se rozhodl ty, že se budeš věnovat dětskému lékařství? Nebo ještě tomu novorozeneckému lékařství, tedy neonatologii?
1: Já vlastně už od malička jsem chtěl být novorozeneckým lékařem. Ne, to není pravda úplně, ale je pravda, že už na vysoké škole, jako myslím ve třetím nebo čtvrtém ročníku, mě tento obor uhranul, protože on je zvláštní v tom, že se stará jak o děti, které jsou zdravé, které se narodí. Ono většina, drtivá většina dětí se narodí v porodnici, že v nemocnici. A je to jedna, kromě ještě jejich maminek, je to zvláštní, že to jsou zdraví lidé, kteří se ocitají jako v nemocnici na lůžku. Takže to je jedna věc, péče o ty zdravé děti. A pak je tam část, která se stará o děti, které jsou jako hodně nemocné, to je intenzivní péče se vším všudy, co to přináší, čili je hodně intenzivní péče, přístrojová a tak, takže obě tyto roviny tam jsou, to mě hrozně připomíná život a opravdu ten můj zájem je už z vysoké školy.
0: Jak jsme zmínili v úvodu, tak na ten vývoj dítěte působí vlivy sociální, spirituální, vlivy samotného prostředí. A pojďme tedy chronologicky probrat jednotlivé fáze vývoje dítěte. A já bych začal těhotenstvím. Jak je zdokumentován dneska vztah matky k ještě nenarozenému dítěti a jaký vliv má třeba na rozvoj toho dítěte a rozvoj jejich vztahu, jak maminka o tom dítěte přemýšlí, jak s ním komunikuje, nebo co může udělat pro to, aby to dítě se co nejlépe vyvíjelo v průběhu těhotenství? To bude asi na tebe.
1: My s tím vlastně, jak se rozvíjí zobrazovací techniky, jako ultrazvuk, tak my můžeme sledovat už před narozením dítě, jak se hýbe, jak se pohybuje. Takže nám to vlastně umožňuje i sledovat, jak dítě reaguje na vnější prostředí, na maminku, na zvuky, na různé jako podněty. Takže to je něco, co nám umožňuje opravdu potvrdit, že to vnější prostředí má velký význam a může teda ovlivnit to, jak to dítě jako reaguje. Není to zas tak vyzkoumáno, že bychom přesně věděli, jaký podnět, co přesně jak kdyby způsobí, ale máme prokázáno, že ten vliv tam je veliký.
0: Třeba od jaké fáze to dítě slyší? Od kterého týdne?
1: My vlastně nemůžeme vidět, tam to má zase dvě roviny, protože jedna rovina je, my můžeme pozorovat to, od kdy reaguje to dítě na zvuk. Mm-hmm. Nevíme, jak to dítě jako vnímá to vnímání, to nedokážeme poznat. A určitě nějaké reakce na zvuk jsou od poloviny těhotenství, čili poměrně brzo to umíme zachytit.
0: Bylo by třeba z vašeho pohledu správné, kdyby maminky svým dětem zpívaly v průběhu těhotenství?
2: Rozhodně.
0: Nebo je stimulovaly i různými jinými způsoby?
2: Mm-hmm. Já v tomhle jsem takový jako velký zastánce toho, aby ty maminky vlastně dělaly to, co opravdu je pro ně vlastně jako přirozené. Mm-hmm. Že pokud jsou zvyklé na nějakou hudbu, kterou mají rádi, aby ji pouštěli těm dětem, pokud si čtou třeba i nahlas, aby to dítě slyšelo. Ať jakoby to, co vlastně dělají a je pro ně přirozené, vlastně bylo fakt přirozené i pro to dítě a rozhodně to jako stimuluje a podporuje už i ten vlastně vztah k tomu nenarozenému děťátku.
0: A když je třeba pro někoho přirozené, že žije tak, já nevím, velmi monotónním životem, třeba jenom v bytě, nechodí ven, měla by ta maminka nějak v průběhu toho těhotenství rozšířit svůj repertoár, dělat něco jinak?
2: Jestli to pro ní není úplně jako přirozené, tak tam mě napadá, aby tam právě i pro ní to nebylo nějaké nepřirozené, aby jít to samotnou nezahltilo a zároveň to potom tím pádem nevznikl z toho nějaký nárok a nějaký stres, protože to už by bylo potom kontraproduktivní. Ale pokud jako by to pro ní bylo takový ten zájem a vlastně i to těšení se, jako že teďka něco jdu dělat, co třeba pro mě běžně přirozené není, ale jdu to dělat pro to miminko, tak tam si zároveň říkám, že by to mohlo i pro tu maminku, ale určitě pro to dítě být vlastně jako pro ten vývoj velmi žádoucí.
1: Jenom vrátím se k tomu, to musím jenom říct, jsem četl nějakou studii, že opravdu dítě, které je zvyklé na nějaké prostředí, tak vlastně to prostředí jako podobné vítají i po narození, že ho to třeba uklidní, takže vím, že se tam zmiňovalo, že třeba když ta rodina je zvyklá poslouchat heavy metal nebo Rammsteiny, tak je to pro to dítě, to pak je kdyby je kulníci prostředí, takže jsou nějací vlastně metalisti, novorozenci, někteří jsou jako na Vivaldiho spíš, jako s nadsázkou, ale určitě to nějakým způsobem tak to funguje.
0: A psychologie v zásadě je péče o duši, o naši mysl, nebo ten opak je potom rehabilitace nebo fyzioterapie. Psychologie, vy se věnujete dětem, někdo je dospělá, někdo se věnuje dospělým. Je třeba něco jako psychologická podpora během těhotenství?
2: Mm-hmm. Když bych to měla úplně přímo zkonkretizovat, tak vlastně mě napadá, že i přímo v rámci naší fakultní nemocnice je vlastně jedna psycholožka, která se věnuje právě na klinice gynekologicko-porodnické maminkám, které jsou třeba před porodem, nebo když je tam něco jako závažného, tak i třeba fakt jako z pohledu toho odborníka je někdo takový, kdo se tím zabývá profesně, ale určitě třeba pro ty maminky je i nebo doporučujeme různé jako podpůrné skupiny, na nějakých sociálních sítích bývají, jako, takže pokud ty maminky mají zájem a chtějí víc se jako angažovat v tom, jak třeba si tím těhotenstvím projít, co každá ta maminka doporučuje a tak doporučujeme určitě i právě tady tyto jako platformy, kde vlastně se sdílí spolu ty zkušenosti a dávají si rady a nějak ten vývoj se snaží, nebo ten proces toho celého těhotenství si vlastně projít tak, aby jim v tom bylo dobře.
0: Já bych se teďka z té psychiky vrátil zpátky do toho fyzického těla a jedním z důležitých prvků je výživa. Co udělat pro sebe a pro svého potomka během těhotenství, jak správně jíst, nebo jak správně spát, kolik spát, jak se hýbat, jaké jsou současné doporučení a názory?
1: Já bych zase řekl, vlastně to jste mě jako nahrál, nebo bych se přidal k tomu, co říkáte v té psychice, zase vyhýbat se extrémům, určitě platí pravidla zdravé výživy, ale jinak možná právě se chovat tak, jak se chovám jako běžně. Napadá mě, že když člověk je zvyklý se nehýbat a kdyby se nutil do nějaké aktivity, tak to pro něho může být a pro jeho tělo docela jako velký stres, který určitě jako je zdokumentováno, že stresové hormony působí jako negativně na plod. Takže myslím si, že ta přirozenost, my se vlastně snažíme často objevovat některé věci, které jsou docela přirozené. Je zdokumentováno, že vadí extrémy, a máme takové vlastně smutné pokusy, protože jsou maminky, které mají nedostatečnou výživu třeba v Africe a tady to hladovění má určitě negativní vliv na plod. Dokonce to život toho člověka, toho budoucího člověka ovlivní na celý život, protože ono ho to jakýmsi způsobem naprogramuje, říká se tomu metabolické programování nebo nutriční programování a ono to opravdu změní projevení se genů a on celý život, potom ten metabolismus člověka se chová jinak, nepříznivě. Takže je to důležitá věc, ale hlavně v extrémech.
0: Co ty ze svých zkušeností vnímáš jako nejčastější chybu ve výživě v průběhu těhotenství?
1: No, opravdu bych se vrátil k tomu nějaká jak kdyby jednostrannost, to znamená nějaké striktní diety, a naopak myslím si, že je zbytečné nějak jako kdyby nadměrně příjem nějakých živin, možná i jako přehršel nějakých vitaminů. Nemyslím si, že by to škodilo, ale možná to je jako zbytečné. Ono v našem prostředí člověk jí pestře a běžně z těch zdrojů, které máme k dispozici, tak není ohrožené nějakými nedostatky vitaminů.
0: Těhotenství je ukončeno porodem. Je to taková vlastně zlomová událost v životě každého a mnoho psychologů nebo psychiatrů i z průběhu toho porodu vyvozuje, že to dává příčinu mnohým psychickým problémům v budoucnosti. Jaký je váš názor na to, jaký může mít porod vliv na budoucí psychiku nebo budoucí psychické onemocnění?
2: Mm-hmm. Já možná jenom se zeptám, pane doktore, jestli chcete začít, protože já bych si to pak vzala tu otázku, tak jako by mluvil o tom samotném porodu, jenom bych možná vám chtěla nechat prostor, ale pak mluvit o těch svých psychických věcech?
1: Jo. Určitě porod je něco zásadní, je to zásadní etapa, poměrně krátká v lidském životě, takže je to věc, která je významná. Ale zase bych řekl, že u těch extrémů, když je nějaký extrémní nedostatek při porodu kyslíku, tak může dojít opravdu k poškození organismu, k poškození mozku a to je samozřejmě věc, která je významná. Na druhé straně bych nechtěl, teď zase fušuvám do řemesla, přeceňovat i třeba komplikovaný porod a hledat v něm jako zárodek nějakých dalších kdyby potíží. Myslím si, že se to jako docela přeceňuje. Ale on každý má tendenci se ptát, naše dítě je takové a já jsem měla obtížený porod, to je určitě z toho. U spousty věcí, třeba u poruch pozornosti, se zjišťuje, že tam u mnoha lidí je hodně geneticky třeba základ. Takže ano, je to jako významné období, ale nemělo by se to přeceňovat.
2: Jo. Já úplně s tím souhlasím a právě bych na to úplně plynule si chtěla navázat, protože ono fakt, jak jste to zmínil, je porod i někdy fakt označovaný za takové jako první naše trauma, jako které v tom životě zažijeme a někteří i jako psychologové z historie se opravdu tímhle tématem sami o sobě zabývali, psali o tom knihy, ale v tomhle já souhlasím s panem doktorem, že jako je to určitě velmi významné a třeba i z pohledu psychologa, který si bere podrobnou anamnézu každého toho dítěte, které přijde do té ambulance, tak vlastně já vždycky začínám otázkami na ten porod a dívám se přesně na ty otázky toho, jestli tam nemohlo být nějaké přidušení, jak vlastně to celé probíhalo, jak byl ten porod dlouhý, jak moc komplikovaný. A ano, v celkové té diagnostice mi to může pomoct, ale zároveň to pro mě nikdy není tak, že jako pokud byl komplikovaný, tak tím pádem už vím, že budou ty potíže pro to dítě na celý život, protože opravdu tohle musím říct, že není pravda.
0: Já musím zmínit i to takové aktuální téma posledních možná i desetiletí, domácí porod. Jaký je na to tvůj názor?
1: Jsem možná trošku výjimka v neonatologické obci, tedy v novorozeneckých lékařů, ale ono strašně kdyby záleží na systému péče o novorozence a rodičku, čili záleží v jaké zemi a v jaké zvyklosti tam jsou, protože oni existují poměrně velké studie, které prokazují, že v zemích, kde ta péče o dítě po domácím porodu je zavedená a má nějaká pravidla, zmínil bych tady Velkou Británii nebo Nizozemí, tak tam existují velké studie, které říkají, že je pravděpodobně porod doma u maminek, které nemají žádné komplikace, relativně bezpečnou alternativou. Takže to bych chtěl zmínit. Nechtěl bych demonizovat to, že porod doma je něco jak kdyby špatného. Záleží jako na kontextu. Na druhé straně v zemích, třeba u nás, kde to nastavení těch pravidel není dostatečné a kde máme zavedené standardy, které by říkali, u koho je bezpečné relativně, aby rodilo doma a jaké mají být podmínky pro to, kdo tam má být přítomný a jaká má být ta péče, tak u nás to bezpečné není. A já si myslím, že naším úkolem v tomhle by nemělo být říkat, co je dobře, co je špatně. My víme, že část maminek se rozhoduje pro porod doma, takže spíš pojďme udělat a umožnit těm maminkám, které doma rodit chtějí, aby ten porod byl relativně bezpečný. Čili pojďme nastavit ty podmínky a domluvit se, aby to bylo v souladu s nějakými pravidly.
0: Z druhé strany v porodnicích se posunuje i ta porodní a poporodní fáze, že se více stává přirozenější, takovou, jaká byla třeba doma, když se rodilo před 100, 200, 300 lety. A jedním zvýrazňovaným tématem je bonding, či takový bezprostřední fyzický kontakt maminky s tím plodem. Jak to dneska probíhá, jaký to má vliv, jak by to mělo být správně?
2: Mhm. Tak já bych možná začala tou odpovědí. Pokud opravdu je právě všechno v rámci toho porodu v pořádku, tak je určitě jako doporučované, aby ta maminka a to dítě měli ten opravdu bezprostřední kontakt po tom porodu, že se to děťátko teda vlastně položí mamince na to bříško, na tu hruď a vlastně se jakoby objímají a je to něco, co fakt z pohledu psychologického, ale vlastně tady zase já fušuju panu doktorovi do toho i z pohledu toho jakoby neurologického, biologického, hormonálního, vlastně se tam jakoby propojují všechny ty věci a ten vztah vlastně, který se utvářel už v průběhu celého toho těhotenství, tady tím prvním okamžikem po tom porodu, kdy ten kontakt, který spolu mají a je ten jako nejpřirozenější a nejkrásnější, se vlastně jako utvrzuje a ten vztah a to všechno tam vzniká, že ono i vlastně některé studie udávají, že i se jako mnohem líp spouští laktace, že vlastně všechno jde takovým jako správnějším způsobem, takže rozhodně je to něco, co pokud to je, podmínky umožňují, tak je to nejsprávnější, co bychom měli udělat.
0: A co by mělo být správně, nebo jak by měla správně probíhat ta poporodní péče, nebo ten poporodní kontakt, vztah maminky a dítěte?
1: Bych ti jenom řekl, že se strašně změnilo to porodnictví a mám potřebu říct, že si myslím, že samozřejmě u té změny byli porodníci a porodní asistentky, ale byli u toho, ale tím hybatelem těch změn byli
0: rodičky.
1: Maminky, rodičky a rodina a za to měli vlastně spousta věcech pravdu, co nám připadlo, že si vlastně vymýšlí něco, tak to mám potřebu říct, že to je vlastně změna, kterou si vyžádali ti klienti. Takže to je
0: A je to správná změna.
1: A je to správná změna. Mm-hmm. Jenom já jsem vlastně pracuju dlouho na novorozeneckém, když jsem nastoupil, tak si pamatuju, jak to byla divná věc, když byl u porodu tatínek. To byl vlastně takový extremismus, tehdy jsme si říkali, co to je, co tam dělá, to tam jako nepatří. Teďka, když vlastně je maminka sama u porodu, není tam nikdo z příbuzných, tak si říkáme, co je, co se děje, co je špatně. Takže ty změny jsou jako úžasné, ale pořád máme ještě co jak kdyby zlepšovat a dotahovat. Je fakt, že ten porod se víc je přirozenější a blíží se tomu porodu doma. Takže určitě si myslím, že ta lidskost nebo ta humanizace toho porodnictví je jeden z obrovských jako úspěchů medicíny. Ale na tu otázku, to, co vlastně je naším úkolem, je bonding v nejširším slova smyslu a rozvoj těch přirozených věcí, podpora těch přirozených věcí, které jsou obejmout dítě, když se narodí, kojit ho, vyživit ho a jakmile se cítím dobře, tak jít domů. To si myslím, že je vlastně zásadní úkol toho zdravotnictví po porodu.
0: Možná budu mít takový hloupý dotaz teďka. Já občas přemýšlím o tom, když vidím to novorozeně nebo opravdu to velmi malé dítě, že je zavřeno do nějakých obalů, jako svázáno v pytli nebo má v plinkách, prostě zabaleno je. Je to správný, že je tak omezováno v tom volném pohybu nebo není?
1: No, je to relativní, každý jsme jiný, takže to platí i u těch dětí, ale jako vlastně musíme si uvědomit, jak ty děti se vyvíjí v děloze. Oni jsou jednak ve vodě, ono když člověk se pohybuje, nevím, jestli jste se někdy koupali, ale tam vlastně ten vliv gravitace je svým způsobem jako minimalizovaný i pohybu. Dva měsíce poslední před porodem, když se dítě narodí v termínu, tak je vlastně ve stisněné poloze, ono je zabraleno v té děloze, ono se tam nemůže moc pohnout. Je tady v takové vlastně takovým sevření a když se chce pohnout, tak narazí na stěnu dělohy, takže ono vlastně tady na tu polohu zvyklé. Je tam teplo, všechny zvuky, které přichází zvenku, tak jdou přes tu děložní stěnu, je tam asi takový hluk, který způsobuje jako cévy a srdce té maminky, takže to je vlastně prostředí, na to dítě je zvyklé a teď najednou se narodí do prostředí, kde je hluk, kde najednou vlastně ta gravitace začne působit, najednou vlastně má kolem sebe volný prostor, takže on je to takový šok pro to dítě a část dětí to omezení vlastně může i vítat.
0: Vlastně přechod, to sklidní, že je to takový pro ně přirozený.
1: Přesně, takže ten přechod by, mohl být, přechod by mohl být takový vlastně jakdy přirozený a postupně to dítě jako rozvíjet.
0: A já bych teďka postoupil od toho porodu dál do jednotlivých vývojových fází dítěte a budeme si povědět, jaké jsou jejich potřeby, případně schopnosti a dovednosti.

0: snaží a přirozeně vybudovává nějakou svou vlastní první tu dětskou autonomii. Takže vlastně chce vcházet do toho prostoru, který je kolem něj a prozkoumávat ho. Takže tak, aby ten vývoj mohl probíhat správně, tak vlastně je i z pohledu maminek vlastně žádoucí, aby mu ten prostor dali, aby tam vlastně byli, aby jej kontrolovali, aby mu umožňovali všechny ty bezpečné podmínky a jak, jako když to řeknu úplně čistě technicky, to zázemí a ten dostatek těch podnětů a zároveň taky ale ne je přehlcovat, ale aby tam měli co koumat, čeho se dotknout, na co se podívat, co si strčit do pusinky, ale taky zároveň tam fakt jakoby pro ně a s něma být a mít takovou tu bezpečnou vazbu toho, že dítě vychází a koumá ten svět, ale vlastně se pak zase vrátí za tou maminkou, kde se cítí dobře. To je za mě asi takový jako nejdůležitější úkol toho, té batolecí fáze.
1: Jsou nějaké období třeba, kdy se rozvíjí nějaká specifická dovednost nebo nějaký smysl potřebuje vyšší stimulaci třeba sluch, zrak. Ono možná co nejdůležitější, já si myslím a možná opravte mě, že úplně bezprostředně potom po rodu je to hmat, že to dítě musí mít dostatek dotykových impulzů, fyzický kontakt s rodiči, s okolím, jak se potom rozvíjí další smysly. Lze tam něco zanedbat, nebo je třeba něco dělat lépe, něco podporovat?
2: Já si myslím, že se oni se dají asi, a i fyziologové by uměli jako říct nějaký období, kdy je každý ten smysl, kdy má takovou, kdy jako králem, ale myslím si, že se nedá říct, že to je kdyby ohraničeno, že teď jako budeme mít 2 roky, budeme mít nemat, pak budeme mít rok zrak, to tak jako určitě není. Ono všechno jde vlastně jak kdyby svým svým jako naráz a jenom to má takové jako vlnky. Nicméně, aby ten smysl fungoval, aby ho člověk mohl používat a využívat celý život, tak jsou taková kritická období, protože ono všechny ty nervové okruhy, budeme mluvit o mozku a o vnímání, tak ty nervové okruhy, které jsou podkladem toho našeho, že využíváme informace z okolí, tak oni jsou vlastně připraveny, pokud je dítě zdravé a má nějaký genetický základ, tak oni jsou nachystané, ale k tomu, aby se etablovali a fungovali celý život, tak potřebují v určité kritické fázi jako podnět. A většinou je to ten podnět, to znamená, když budeme mluvit o zraku, tak je to zrakový věm. Pokud ten věm nepřijde v tom kritickém období, nebo přijde strašně málo, tak i když všechno jinak je v pořádku, tak on bude nenávratně poškozen. Ten zrak si myslím, že je docela dobrý příklad. Jsou děti, které mají třeba vrozený zákal čočky na oku, čili to oko je celý v pořádku, jenom tam nedopadá kvůli zakalení na sítnici nedopadá světlo a pokud se na to nepřijde 2 roky, tak už je pak těžký vlastně to oko rozkoukat, protože tam zajdou ty dráhy a už to prostě nikdy nebude fungovat. Podobně to funguje vlastně ve všech oblastech. U toho oka je to jednoduché, protože ta dráha je poměrně jednoduchá, ale vlastně to funguje v principu u jiných smyslů a vlastně to funguje i u vývoje mentálního, psychického, emočního.
0: To já jsem jenom, pardon, chtěla jako doplnit, protože tak přesně, jak pan doktor říká, tak to bych jenom jako propojila zase s těmi našimi psychologickými teoriemi, protože podle jednoho velmi slavného psychologa Piageta opravdu ten první rok a půl je vlastně klíčový přesně pro tady toto, o čem pan doktor mluvil a vlastně je fakt důležité těm dětem dávat dostatek těch podnětů, aby vlastně i teď se propojovala ta funkce oko, ruka a tou pusinkou si tak všechno ještě prozkoumají a to je vlastně jako všechno správně. A pokud tady toto jde jako tím správným způsobem, tak teprve oni můžou jít jako dobře vybavení do toho dalšího vývojového období.
1: A tak když je dobře vybavíme tím, že jim správně rozvídeme, zharmonizujeme a skoordinujeme jednotlivé smyslové orgány, a tak potom pro tu budoucnost je důležité taky uspokojování emocionálních potřeb každého dítěte. Jaké tam se můžeme dopustit chyby, nebo co je nejčastější, čím zaděláme na budoucí potíže, že neharmonicky nebo nesprávně uspokojíme emocionální potřeby dítěte?
0: Jo. To je velmi dobrá otázka. Uznávám, že pro mě náročná v tom zodpovězení, ale já bych si určitě půjdu tak jako od toho základu, protože vlastně, tak jak jste to řekl, to je totiž taková ta klasická pyramida potřeb, která vlastně platí pro nás všechny, jak děti, tak dospělé. A v té úplně první fázi té spodní části té pyramidy jsou vlastně ty fyziologické potřeby a to všechno, co zaznělo i tady s tím základem toho rozvoje toho dítěte, ale vlastně hned druhá část té pyramidy je potřeba bezpečí a jistoty. A to je vlastně to, co bych já si tím pomohla na odpověď na vaši otázku s tím emocionálním vývojem a jak ho

0: jako správně podpořit, protože každé to dítě samozřejmě úplně jiné a potřebuje trošičku jiné věci, jiné podněty a jiný přístup. Ale co si myslím, že mají úplně všechny děti společné, je právě to, že potřebují velkou dávku bezpečí, jistoty, předvídatelnosti, jasnosti a toho vlastně, jakoby jak v tom světě s námi jako tou rodinou, těmi úplně jako nejbližšími, kteří jim vlastně zatím ten svět jejich tvoří a ukazují, jaký je, tak aby to pro ně vlastně bylo takové jako uchopitelné. A pokud toto vlastně těm dětem utvoříme nebo zajistíme už v tom útlém věku, tak vlastně zase potom ten jejich potenciál pro ten rozvoj se nám zase jako rozšíří. Takže já jsem to chtěla, i kdyby si pomoct tím úplně nejjednodušším, že pokud zajistíme pocit dítěti bezpečí a jistoty, tak máme na půl vyhráno.
1: A i když probíhá všechno správně, přesto jsou určité okamžiky v tom vývoji, které jsou konfliktnější. Třeba separační úzkost nebo vývojová úzkost. Co o tom by šlo říct, jak tomu předejít nebo jak na to reagovat? Asi znovu vás.
0: Jestli můžu, abych možná se tady totiž plynule navázala, protože separační úzkost je vlastně úplně ta první úzkost, o které se bavíme, tak jak jsem právě zmínila už předtím, že je pro dítě úplně, ono se tomu někdy říká až taková jako autistická nebo symbiotická fáze s tou maminkou, že vlastně dítě zatím úplně ještě neodlišuje, co jsem já a co je maminka. A to je přirozené zase v tom úplně kojeneckém, v tom útlém věku. A zároveň potom, když ten vývoj právě jde správně, tak už, jak jsem mluvila o té autonomii, vlastně trošičku potřebuju vystupovat z toho a zase jakoby mít to bezpečí s tou maminkou. Takže tady totiž je to téma toho, že vznikají první separační úzkosti, kterých se ale rodiče hrozně často děsí. Takže já vlastně toho i chci využít k tomu, vlastně abych zmínila to, že ta úplně první separace, která probíhá standardně okolo třeba už 10. měsíce, takže ti rodiče jsou někdy vyděšení, nechtějí dávat to dítě žádným babičkám nebo nikomu prostě nahlídání, protože to dítě začíná plakat, je v nějaké nepohodě, tak jenom chci vlastně zmínit, že se tohoto vůbec nemusíme bát, protože ta separační, tato prvotní úzkost je vlastně zdravá, je žádoucí a ukazuje nám, že ten vývoj jde vlastně správně. A pokud tady tuto fázi vlastně zvládneme dobře a tomu dítěti dodáme dostatek toho bezpečí a jistoty, ví, že nás tam má, že už může zkoumat ten svět, ale vždycky tam vlastně je ta maminka nebo ta útlá rodina, maminka, tatínek, sourozenci třeba a je tam s nima jakoby v pohodě, tak vlastně ta separační úzkost přejde. Takže jako jenom chci říct, že ona vlastně, tak jak my se jí často opravdu děsíme, tak je dobré zmínit, že to je vlastně jako v pořádku, že to je součást toho vývoje a že i těm dětem se díky ní podaří jít zase do další fáze. To je hodně podobné, možná jenom, že jste ji zmínil, tak hnedka si s tím jako pomůžu a odskočím k další fázi, protože těch vývojových úzkostí je pár, které jsou opravdu jako přirozené a je pravda, že to vám můžu říct, že i v té ambulanci se s tím docela často setkávám a je to jeden z těch případů, kdy jsem vlastně jako ráda, že to není nic moc jako závažného a že jenom tu rodinu můžu provést tím, že to dítě je v téhle fázi, probereme, co všechno pro to dítě můžu udělat, aby mu ji usnadnilo nebo nějak jako jí prošlo dobře, ale zase je to v pořádku. Jsou to, abych tady nemluvila jenom o nějaké vývojové úzkosti, co to vlastně je, jsou to ta separační, to je ta první, v tom úplně nejranějším kojeneckém ještě věku, ale potom je to vývojová úzkost předškoláčku, to je takové to, jak se často začínají bát různých třeba zvířat, nebo hmyzu, nebo nějakých strašidel, nebo něčeho takového. To je v pořádku a souvisí s vývojem myšlení, protože ty děti začnou být ve fázi magického myšlení, kdy vlastně někdy přestávají úplně rozlišovat to, co je reálné, co není, a pak se toho začnou bát, takže zase jde o nějakou tu jako stabilizaci, povídání si s nima i tou hravou formou, vlastně jako snížit se s nima na tu úroveň a moc s nima vlastně i v tom magickém myšlení jim tam jakoby pomoct tímhle si projít, zase něco, co je žádoucí, v pořádku, pomoct tím. A třetí taková velká jako úzkost je vývojová úzkost objevující se okolo 10. věku a ta je taky důležitá a když to dítě jí dobře jako projde, tak už nám je vlastně dost dobře nachystané na to dospívání a to je úzkost, která se týká toho, že tady já zase trošku budu fušovat panu doktorovi do toho, protože ona souvisí s dozráváním určitých jako struktur v mozku, které souvisí s abstraktním myšlením. Proto je to vlastně první fáze, kdy to dítě začíná chápat téma smrti. Že do té doby samozřejmě to nějak chápou, nějak to třeba vidí v nějakých jako pohádkách a tak dále, ale až opravdu 9 až 12, je to hodně individuální, ale zhruba tady tato fáze, bývá vlastně hodně časté to, že ty děti se z ničeho nic začnou bát toho, že mamince nebo tatínkovi se něco stane, že nemůžou nikam odjet, protože že něco prostě a začnou se bát vlastně zase hodně tak jako iracionálně. Zároveň už víme, že myšlení v této fázi není magické, jako v předškolním věku, ale vlastně jsou takový jako vyděšení z toho. Takže i toto je zase přirozená věc a já pomáhám vlastně těm rodinám projít touto fázi a pokud se to dobře zvládne, tak zase je to něco, co je v pořádku. Takže jenom mít na paměti, že tyhle tři fáze ve chvíli, kdy vznikne ta úzkost, tak je to v pořádku, nebojme se toho a jenom pomůžeme těm dětem tím projít.
1: A já se vrátím znovu do fyzického těla a Honzo, zeptám se tě, ty vidíváš, jaké poruchy správného rozvoje a vývoje dětí, které jsou nějakým způsobem předejitelné, kdyby se dělali věci jinak? Třeba nedostatek pohybu, špatný rozvoj těla.
2: No, to je docela jako složitá otázka. Jako u nás čistě teoreticky moc se jako naštěstí nesetkáváme s nějakou něco, čemu se říká jako deprivace, což je vlastně nedostatek toho, té emoční podpory nebo vlastně komunikace. To je vlastně věc, která je jako kdyby popsaná, to je, jak jsem vlastně mluvil o těch smyslech, že to je i u těch složitějších funkcí, tak pokud dítě nebude dostávat jako vůbec podněty z hlediska jako vztahové nebo emoční, tak ono vlastně se nebude jako vyvíjet. Myslím po mentální, jako kognitivní stránce, že už bude mít jako deficit, takže s tím se naštěstí moc nesetkáváme. Je fakt, že já jsem zase zažil hospitalizace dětí, když jsem jako začínal, byl jsem na praxi na dětské klinice před lety, tak zase nebylo běžné, že by byly s malými dětmi maminky hospitalizované. Ty děti tam byly sami a ta deprivace byla poměrně rychlá, nemyslím ta, která zanechávala dlouhodobý důsledky, ale ty děti během den plakali, byli vlastně, jako kdyby měli tu jako asi úzkost, jako separační, ne už tu pozitivní. A pak vlastně začaly být hodné a začaly se chovat zvláštně. Nám to bylo příjemné, protože oni nám lezli na klín vlastně cizím lidem, ale to je vlastně něco, co vůbec není přirozené. To byla jako reakce na nějakou traumatickou zkušenost. To jsem vlastně, jak kdyby zažil. A jenom zase navážu na to, co jste říkala vy, přesně, když já sleduju děti rizikové jako v poradně neurologické, psychomotorický vývoj, tak 9., 10. měsíc, ještě někdy dřív, když to dítě jako pláče, když nás vidí, tak pro nás je to vlastně nepříjemná věc, ale já říkám, jako je to pro nás nepříjemné, ale je to známka, že je všechno v pořádku. Mm-hmm. To dítě pláče, protože vidí někoho cizího, takže to je kdyby v pořádku. Takže tohle je jedna věc. Druhá věc, nejideální pohybový vzorce, málo pohybu a tak. To jsou věci, které samozřejmě jako jsou nejideální držení těla a tady tyhle věci ty jako vidíme, ale to není věc, která by byla tak závažná, že by vedla k tomu, že třeba ten člověk bude sledovat neurologické ambulanci, ale určitě to, řekl bych, že to je epidemie dnešní doby. Málo pohybu, stereotypie a tak určitě vedou k nežádoucím důsledkům jako ortopedickým, to určitě jak kdyby jo.
1: Já bych ještě měl poslední téma, než se dostaneme k otázkám diváků, a to jsou, jaké jsou dneska moderní přístupy výchově. Je mnoho různých termínů nebo názorů, je to líný rodič, nevýchova, vrtulníková výchova, správné nastavování hranic. Zkuste nám ještě o tomto něco pohovořit, případně ty to potom doplň a přejdeme pak na dotazy diváků.
0: Určitě. Je pravda, že pro mě je tohle jedno taky z velkých a velmi častých jako témat v té mé ambulanci. A co se týče té výchovy, tak rodiče i kladou dost často tu otázku toho, kterou literaturu vlastně i já z toho pohledu dětského klinického psychologa vlastně doporučuju. A já teda si to tímhle právě začnu, protože já opravdu říkám, že co se týče tady těchhle jakoby knih zaměřených na výchovu a jak jste právě zmínil, těch termínu a těch jakoby možností vlastně i jaké na internetu, v knihkupectvích a tak dále nám jakoby ukazují, co všechno je správně a jak to teďka dělejme jako demokraticky, alternativně, nevýchovou, ať už to opravdu pojmenujeme jakkoliv, tak když mě někdo položí tu otázku, jakou knihu teda já z těch všech doporučuju, tak já říkám žádnou. Žádnou, co se týče výchovy, ale aby si ti rodiče přečetli jednu jedinou knihu a to je Vývojová psychologie. Protože jediné za mě, co by rodič měl opravdu jakoby vědět a fakt jakoby znát, je, že to jeho dítě, on ho samozřejmě ten rodič zná z toho vývoje tak, jak je, má nějakou povahu, je s ním od začátku toho celého jeho vývoje, takže ten rodič ho zná nejlíp. Ani ne já jako dětský psycholog, který se tím zabývá a který fakt se snaží to zjistit, ale ten rodič to ví ještě víc než já, ještě líp. ale může samozřejmě jakoby tam být někdy jako na ostří to, že třeba neví, co v té vývojové fázi je vlastně pro to dítě důležité, jaký je tam vývojový úkol, který musí překonat. Takže pro mě toto je vlastně ta odpověď, kterou si trošičku uhýbám v tom, že nedoporučuju ty výchovné knihy, ale doporučuju vývojovou knihu, protože v tu danou chvíli, kdy já rozumím tomu, co to dítě jakoby zažívá z pohledu vývojové psychologie, tak mi umožní vědět, jak já jako rodič na to můžu správně reagovat. Takže jenom si chci jako odpovědět vlastně na to, že co se týče tady těch jako nevýchov a alternativních výchov, já toho nejsem moc velký fanoušek z jednoho jediného důvodu, a to je ten, že ty děti, tak jak už jsem to vlastně zmínila předtím z pohledu těch jednotlivých vývojových fází a té pyramidy potřeb, tak vlastně tam velmi jako jedna z těch nejzákladnějších je vlastně bezpečí a jistota. A pokud já v té výchově dávám ty hranice velmi široké, tak vlastně to dítě někdy se opravdu může cítit, na první pohled to totiž zní velmi jako hezky, že já dávám dítěti možnost a vyber si a co by si spřál a bude to podle tebe. A je to takové jako hezky to zní, ale to dítě v tomhle kontextu vlastně nezažívá to nejzákladnější, a to je bezpečí a jistota, předvídatelnost a struktura. Takže jakoby tohle všechno a tu laskavou výchovu, a vůbec nejsem proti tomu, naopak, chtějme vědět, co ty děti si přejí a uspůsobme jim ten život, aby ho zažívali co nejšťastnější, jaký může být, ale když tohle dáme, já ráda používám takový pojem, buďme laskavě důslední, že dejme jim tam všechny ty emoce a ten zájem a tu lásku a to všechno, ale ohraničme jim to do nějakého kontextu, ve kterém oni i ten svět budou zkoumat vlastně tím přirozeným způsobem. A poslední věc, kterou bych tomu ještě řekla, je, aby ti rodiče nestráceli takový ten svůj vlastně, když bych to úplně tak pojmenovala laicky, takový jako fakt ten svůj selský rozum, takovou tu intuici, protože často v těch ambulancích já vidím, že ty maminky, jak mi kladou ty otázky, já jim je totiž vracím, já to totiž na nich vidím, že oni ty odpovědi na ty otázky ví, ale jsou právě tak znejištěné všema knihama, všema diskuzema na internetu a tím množstvím těch jako témat a těch informací, které můžeme v dnešní době získat, že zpochybní sami sebe. Takže v tomto já jsem taková, že hodně jako doporučuji, hledejme ty odpovědi fakt jako u sebe, a jenom chci říct, že se mi to v té ambulanci osvědčuje. Takže rodičové, věřte si v tom, že to jako víte, jak to je.
2: Já k tomu nemám co dodat.
1: A já bych tedy přešel na otázky diváku. Jsme vyčerpali ten vývoj dítěte. Dobrý den. Mnoho dnešních rodin je neúplných. V podstatě každý druhý pár se rozvádí, rozchází. Jak vnímáte současný trend střídavé péče a vliv na děti? Děkuji, Markéta.
0: Tak tuhle otázku bych teda určitě zodpověděla já. Co se týče střídavé péče, tak já ji úplně jako neodsuzuji, ale vždycky jde o to, jak ji ti rodiče nastaví, protože ona ta střídavá péče sama o sobě není jako škodlivá, ale to její provedení je vlastně hrozně důležité. Takže zase už z toho, co zaznělo, tak si tam jenom pomůžu v té otázce těma zase teoriema, protože když se rodiče rozejdou, tak pro dítě je to vlastně jako velký zásah v tom, že zase ta jejich potřeba, já se velmi opakuju, ale to je to nejzásadnější, to bezpečí a jistota jim vlastně zmizí. To se úplně rozpadne, ty děti jsou vlastně úplně nešťastné z toho, že ten největší základ té důvěry v celý svět se jim jakoby rozpadl. A zároveň není úplně jako nemožné tu důvěru zase zpátky vybudovat a pomoct jim v tom, takže ani ta střídavá péče, která opravdu má hlavu a patu, pokud spolu rodiče komunikují, pokud jakoby fungují, nemusí to pro to dítě být nějaké jako nepřekonatelné trauma do budoucnosti, ale vždycky jde o to opravdu jako dělat to pro to dítě a opravdu se vyhnout takovým těm, že za mě největší jako potíž, co se týče této otázky, je to, když jsou to potom ti rodiče, kteří se hádají a nějak jako skrz to dítě si řeší ty své konflikty. Tam je to ta potíž, ale pokud to není ten případ a dají se ty podmínky jako velmi dobře a jasně, tak to dítě to krásně zvládne.
1: Další dotaz. Jsme takzvaná normální rodina, nerozvedená. Máme 3 děti. Myslím, že jim nic nechybí. Děti nestojí o komunikaci. Když se na cokoliv zeptám, odpoví a utíkají k mobilu, do svého pokoje, ven za kamarády. Prostě nestojí o komunikaci, oběti a podobně. Nevím, kde děláme chybu. Děkuji za odpověď, Alena. Mm-hmm. Tak to bude asi zase na vás.
0: Jo. Je fakt, že Tady je to na mě moc jakoby komplexní otázka, že když by tahle rodina u mě byla v ambulanci, tak bych určitě se podívala na to trošku jakoby podrobněji v tom, v jaké vlastně vývojové fázi je každé to dítě. Takže vlastně možná paní bych jako doporučila podle toho věku se podívat právě v rámci té vývojové psychologie, ve kterém tom období to dítě vlastně se nachází. Protože za mě ty věci, co zaznívají, když se něco zeptá, utíkají k mobilu, pokoj, kamarády, v období třeba už od 12, v takovém tom jako předpubertálním, ale až klasickém pubertálním a adolescentním je to vlastně úplně v pořádku, protože to dítě vlastně potřebuje trošičku se i vymezovat vůči tomu rodiči, takže jako nechci s ním vlastně řešit ty věci, chci to řešit víc s těmi kamarády, že ta referenční skupina se z té rodiny převádí víc do toho jako vrstevnického kolektivu, takže pokud by to bylo období od prepubertálního výš, tak bych to pojala i jako tak, že to je úplně jako suprová záležitost a že vidím, že to dítě vývojově je na tom jakoby správně. Pokud by se jednalo o mladší děti, tak tam bych se malinka to obávala toho, že třeba nějakou potíž mají a neumí se s ní úplně jako svěřit, takže tam mě napadá, že tomu rodiči někdy bývá fakt těžké se svěřit, takže jestli jsou ti tři sourozenci, tak nějak jako zkusit právě tou komunikaci, jak zaznělo i od pana doktora, je to vlastně fakt něco, co je strašně jako důležité. Tím dětem, jak říká paní, jim nemusí vložně nic jako chybět, ale nejsou zvyklé třeba o těch tématech mluvit, takže ono je to zase hodně o těch rodičích, jak je to ta komunikace v té rodině jako nastavena. Je to, uznávám, že je to pro mě těžké odpovědět, ale jenom chci říct, že v určitých obdobích je to úplně v pořádku a žádoucí. V jiných bych se možná zkusila ještě propátrávat nad tím, jestli tam nemůže být nějaká potíž nebo nějaká třeba potíž ve škole, neumí o tom mluvit, uzavírají se. Takže je to pro mě těžký.
2: Mě napadá, že 15-letý syn, kdyby přišel za maminkou a nešel za kamarád, že to skoro bylo jako podezřelá záležitost.
1: Dobrá. Může mít vliv na vývoj psychomotoriky dítěte, když vynechá etapu lezení a rovnou se staví a snaží se chodit? Honzo, to bude na tebe asi?
2: Zase je to docela složitá otázka, protože to může být příznak nějaké nejedality, že člověk ho vynechá docela základní věc lezení. Je fakt, že to lezení je jako super zdravá část jako pohybu. On člověk jako si moc nezaleze už v životě, takže jako když si to v určitou dobu jako člověk vyzkouší, tak některé svalové skupiny a klouby dostanou prostě podněty, které jsou jako zdraví. Na druhou stranu to je prostě úplně jako běžná věc, takže samotný z toho, když dítě se jinak vyvíjí normálně a vynechá lezení, bych z toho vůbec jako nic nedělal.
1: V kolika měsících by dítě mělo stát a začít chodit?
2: Tam je to, jak kdyby zase, ty normy jsou jako úplně problematické. My normy se konstruují tak, jako že se vezme jako nějaká populace a teď se udělají nějaké jak kdyby procenta, takže nejběžněji je, že mezi 9. a 11. měsícem dítě si samosedne, začne lozit a začne jako vstávat u překážky. Samozřejmě jsou děti, které nezačnou chodit ve 2 letech, jsou úplně zdraví, takže ono je to jak kdyby individuální. Pro nás je to jenom známka toho, pozor, podívat se, jestli to dítě nemá nějakou nemoc. Ale samo o sobě to, že to dítě to dělá jinak na přeskáčku, neznamená samo o sobě nic.
1: Ten čas nám nějak rychle vyprchává, já zkusím trošku zrychlit. Je nutné dodržovat každodenní pevný režim dne pro batole, nebo naopak pro psychickou odolnost přispívá nejednotnost či případné častější hlídání u prarodičů, cestování, návštěvy u přátel se stejně starými dětmi a podobně? To bude na vás?
0: Jak bych to se strašně na tuhle otázku? Asi se vlastně vrátím k té přirozenosti, protože já bych tady určitě jako se zaměřila na to, jak ta rodina vlastně funguje běžně, protože pokud zase ten rodič to bude mít jako téma, co je lepší a budu to tak dělat, ale nebude to v souladu s ním, nebude to v souladu s tím, jak funguje celá ta rodina, tak to nebude ani v souladu s tím psychickým vývojem toho dítěte. Takže jenom zmíním i zase z pohledu té výchovy, jak jsem mluvila o těch hranicích, ta struktura je dobrá, je žádoucí a je super a pomáhá těm dětem ten vývoj vlastně mít jakoby ten zdravý, ten správný, ale není to o tom, že jakoby když té struktury výjdu a dítě tráví čas u prarodičů, jezdí na moc výletu, tráví čas fakt tak jakoby pestře, tak to vlastně není nic na tom špatného, naopak, ale ten problém by pro mě byl, když by to bylo proti přirozenosti rodiny, aby tím naplňovali nějaké jako formy.
1: Takže čili dělat to tak, jak rodič cítí, že to je správné.
0: Přesně tak.
1: Dobrý den, jaký je váš názor na dlouhé kojení? Do jakého roku věku je dle vašeho názoru kojení z hlediska výživy a kontaktu pro dítě klíčové a kdy už je to podle vašeho názoru zbytné? Jsem příznivcem kojení, ale kojit téměř 3leté dítě mi už přijde divné. Děkuji, Tina.
2: Mateřské mléko je něco jako potravina, která je jako skvělá. Myslím si, že když mám odpovědět stručně do 6 měsíců, výhradní kojení, výborná věc. Potom do toho roku je to taky výborná věc. Je to zdravá věc i dál. Rozhodně bych neříkal, že kojit 3 lety dítě, že je něco jako divného, to ne, je to prostě jako v pohodě. Zase to je pořád se bavíme o tom, má to být přirozený, záleží na tom, jak to vnímá to dítě a ta maminka. Nic není špatně, každý jsme nějaký, každý jsme svůj.
1: Dobře. Dobrý den, zvažujeme přijetí dítěte do pěstounské péče. Naším dětem je 11 a 9 let. Jsou již ve věku, kdy to přijmou, nebo to může nějak negativně ovlivnit jejich psychiku? Děti z ústavu mají za sebou řadu traumat a budou vyžadovat hodně pozornosti. Proto můj dotaz. Děkuji, Marie.
0: Určitě ten věk, který ty děti mají, je za mě z tohohle pohledu je určitě jako, nebo může být pro ně už velmi srozumitelné, proč to nové dítě do té pěstounské děti péče přichází. A je to určitě v pořádku, ale za mě bych tady určitě vypíchla takové téma té komunikace, že určitě jde vidět, že paní nad tím jako dobře přemýšlí, určitě za sebou má to dítě z toho ústavu řadu traumat a bude vyžadovat hodně pozornosti, ale pokud je to v té rodině jako velmi jasně vykomunikované, proč to dělají, kdo to v té rodině vlastně přijde, jakou funkci tam budou mít i třeba ty děti, protože i ta role toho sourozence, i kdyby toho jiného dítěte bude nová, protože nepřijde, předpokládám, že úplně nepřijde malinkaté miminko, jak by bylo, když by se narodil běžně sourozenec a bude to někdo starší, už s těmi zkušenostmi, které má určitě negativnější než ty děti v té celé rodině. Tak určitě to jenom chci říct, že nebála bych se toho, že ty děti by to nezvládly, ale bylo by pro mě určitě důležité s nima a nejen jednou, než se to celé stane, komunikovat o tom. Chtít si poslechnout i jejich názory, probrat tu jejich roli.
1: Vtáhnout do hry.
0: Přesně tak, neoddělovat je v tom, bát se, jako jak to zvládnou, ale zapojit je.
1: Dobrý den, existují nějaké poznatky k fenoménu náhradního mateřství, kdy jiná žena odnosí a porodí dítě páru takzvaně na objednávku? Děkuji, Magda.
2: Máme jako zkušenosti, jako prakticky tady s tím fenoménem, který je, který jako byl, asi jako bude. Takže nevím, jestli ten dotaz směřuje k tomu, jestli je to vlastně špatně nebo dobře. Já bych řekl, že to je věc, která se jako kdyby děje a zase vlastně záleží na těch vlastně detailech na tom praktickém provedení. Může to být jako úplně
1: Může to být provedeno tak, že to nepoškodí nikoho.
2: Tak, přesně tak.
1: Dobře. Dobrý den. Nakolik jsou tvrzení našich babiček, že když budu v těhotenství příliš aktivní, budu mít neklidné dítě a naopak, když budu mít klidné těhotenství a hodně odpočinku, bude dítě klidné opodstatněné? Je na tom kousek pravdy? Děkuje Silva.
2: Tohle zase je trošku jako zavádějící, protože proč je člověk příliš aktivní v těhotenství, možná, že je to něco, co je geneticky daný, že je to jako moje povaha, je docela pravděpodobně, že to dítě bude potom aktivní taky, protože ta jako genetika nebo ty vlohy jsou jako kdyby jasné. Nevidím důvod, proč by maminka, která je jako pasivní, začala být v tom těhotenství jako víc aktivní, takže neumím na to jako úplně odpovědět. Spíš bych řekl, že teda tam může hrát ta roli genetika a jako vyhýbat se v tomhle extrému prostě. Když jsem těhotná, tak nezačnu jako líst po horách a nebo můžu, ale není v tom problém a prostě vyhýbat se něčemu, co pro mě není přirozené v pořádku.
1: Dobře. Ráda bych se zeptala na pozornost u dětí. Spousta dětí dospívajících mají aktuálně s pozorností potíže. Zároveň tráví hromadu času u mobilu, seriálu a podobně, což je pravděpodobně i velkým spouštěčem těchto potíží. Máte nějaká doporučení, jak pozornost trénovat, jak ji zlepšovat?
0: Je pravda, že paní si vlastně už zároveň dost jako odpověděla v tom, že je pravda, že ty témata nebo ty potíže s tou pozorností jsou hodně jako způsobené právě tím, že oni jsou, nebo ti dospívající jsou hodně zahlceni podněty, jako neustále jim cinkají telefony, někdo jim píše, sledujou a postují věci na sociální sítě, takže jsou vlastně v takovém jakoby rozptýlení té pozornosti na hodně těch aspektů a tato stejná věc se vlastně objevuje už u malých dětí, že vlastně mají hodně jakoby hraček, které střídají hrozitánsky rychle a neudrží u ničeho pozornost. Takže ten trend vlastně my vnímáme jakoby z pohledu těch dětských psychologů v podstatě celovývojově, že to nejsou jenom ti dospívající. A co se týče těch doporučení nebo jakým způsobem s tím vlastně jako naložit, tak už právě od toho útlého věku já vždycky říkám, že když s nimi hrajeme, s těmi dětmi, ty hry, tak vlastně pozdrželi u toho ještě jako díl, než to dítě už by měnilo a šlo zase k jiné aktivitě a tak, takže už to můžeme podporit od toho menšího věku. A co se týče těch dospívajících, oni někdy to mají i tak, že jako trošku jako výkonově, že tady tak jako zagrace vlastně zaznělo, že některé hry i jako trénují vlastně tu pozornost. Takže já třeba nejsem úplný odpůrce počítačových her, protože ty děti fakt jakoby na nich spoustu těch dovedností můžou trénovat. Ale je to prostě přesně takové to téma, že všeho moc škodí. Takže když jsou zahlcení, tak pak už jim ta roztěkaná pozornost kolísá a nezvládnou nic, ale pokud vlastně se to za mě jakoby tak strukturovaně a pěkně jakoby předchystá, tak ani ta hra vlastně v závěru nemusí být škodlivá a může jim natrénovat i tu pozornost.
2: Ale porucha pozornosti, která se jmenuje to ADD, to je vlastně fakt věc, která jako fyziologická má třeba i organický podklad, takže to nemůžeme říct, že jako počítače můžou za to, že jo.
1: Dobrá. Včera jedna z nejdelších mateřských rodičovských dovolených, což je často předmětem diskuze, zejména kvůli délce a výši rodičovského příspěvku. Kdy je podle vás vhodné a pro dítě prospěšné, aby šlo do dětského kolektivu? Není skutečně vhodnější, aby dítě šlo do školky před třetím rokem věku?
0: Jo, je to, uznávám, že je to pro mě těžká otázka v tom, že zase z čistě z pohledu vývojové psychologie je ten můj názor jasný a je fakt, že ten druhý až třetí rok je jako určitě ideální období. A zároveň se vám přiznám, že v té ambulanci jsem se potkala s tolika dětma tak moc individuálníma, kde prostě i s těma rodičema v průběhu té doby, že mi třeba zůstali v péči a sledovali jsme, jak to dítě se bude vyvíjet a opravdu tu dobu na tu socializaci jsme vybrali podle jako toho emocionálního a sociálního vývoje toho dítěte. Takže
1: ale spíš dřív dal později.
0: U tady těch méně zralých dětí bych klidně volila později, to jako neudělá se to vůbec jako špatně, ale pokud zase bavíme se o zdravém vývoji dítěte, takže pokud ten je jakoby správný, tak bych se určitě klidně už nebála tomu. Ten jeden rok je pro mě ještě moc brzo. Tam zase z těch vývojových našich teorií víme, že tam by se mohlo trošičku pozastavit to téma té důvěry, takového toho bezpečí s tou maminkou a tak. Ale potom později, třeba fakt už od toho druhého až třetího roku je za mě zcela žádoucí, aby to dítě jsme socializovali a adaptovali v tom vrstevnickém kolektivu.
1: A já přijdu k poslednímu dotazu. Dobrý den, našla jsem náhodou na YouTube váš pořad. Máte někde seznam dalších témat, která chystáte a kdy je budete vysílat? Děkuji, Jana Novotná.
2: To bylo domluveno dřív nějak, ne? Ten
1: nebylo, jsem teďka četl poprvé. Nicméně, paní Janě Novotné odpovím, ať nám dá sama podněty na náš mail a rádi je budeme realizovat. Já bych tedy na závěr řekl, že každé dítě má jinak vnitřně nastavenou úroveň svých potřeb. Kromě zajištění bezpečného a podnětného prostředí, v němž vyrůstají, je pro zdravý vývoj našich dětí nejdůležitější, aby se jim dostávalo od svých blízkých co nejvíce pozornosti, lásky a společně stráveného času. V příštím dílu naší série se budeme věnovat opět dětem, tentokrát se zaměříme na to, jak tráví volný čas. A nezapomeňte, stále nám můžete napsat váš příběh, který se stane inspirací pro další díly ambulance aktivního zdraví. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou opět 1. listopadu. A vám děkuji za dnešní diskuzi, která byla zřejmě nejdelší, nebo dnešní pořád asi bude rekordem ve své délce. Díky a těším se.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole. Byly 4 hodiny.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Martina Garrixe, holandského producenta a DJe, který v taneční scéně vládne svými chytlavými a energickými tracky. Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopností vytvořit hit, co zná celý svět. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: druhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
1: Ano?
0: Hoří hovno.
2: Peťo.
1: Co říká?
0: Jestli hoří hovno.
1: No, třeba velbloudí, ano.
3: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
4: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velblouc s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, je hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
3: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka,
0: hoří hovno?
3: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
5: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole. Metropole.
5: Posloucháš Radio Metropole.
6: Taneční rádio z Olomouce.
5: Metropole.
7: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska je čas na Dánsko. Martin Jensen je DJ a producent, co umí roztočit taneční sál během 3 vteřin. Jeho beaty jsou chytlavé a přesné jak švýcarské hodinky. Martin je jako kámoš, co má vždycky v kapse USB plné hitů

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
1: Rádio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle holandská dvojka, i když to má v názvu, není nemocná. Naopak, jejich hudba ti dá pořádnej šťouchanec. Sick Individuals přinášejí taneční rytmy, co tě nenechají sedět. A melodie, co se ti vrátí i ve snu. Jejich styl je mixem energického EDM s kapkou popu, takže je to jako když ti dá kamarád kofein v podobě hudby. Jestli chceš něco, co ti rozproudí krev a zvedne náladu, tak je to jasná volba. Zůstaň naladěnej

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na metro

0: dnešní den.
1: Berani, zpráva od někoho z rodiny vám zlepší náladu, bícím na některé připomínky se zkuste podívat s odstupem, blíženci, nezahlcujte se úkoly, nabírejte postupně svoje tempo. Hradci, máte vlastní názory a umíte si je obhájit. Lvi, jako vždycky, budete vystupovat velmi sebejistě. Pany, nenechte, aby minulost rozhodovala o vašem chování. Váhy, potěší vás úspěch nějakého hodně blízkého člověka. Štíři, otevřená komunikace určitě bude lepší pro všechny zúčastněné. Střelci, kritiku berte jako užitečnou zpětnou vazbu. Kozorozi, vyberte si jednu důležitou věc a tu dotáhněte do konce. Vodnáři, pokud možno, mluvte stručně a věcně. A co mi ryby, v plné míře se prý projeví naše citlivost a větší vnímavost.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
1: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěn.

Tady je tvoje metropole. Luca Debonair je producent a DJ, který ví, jak udělat pořádnou taneční jízdu. Jeho hudba je plná chytlavých beatů, které tě vezmou na energickou projížďku. Jako ten kámoš, co tě vždycky vezme na párty a nedá ti vydechnout.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď tu máme pro vás aktuální informace. Olomoučtí kriminalisté vyšetřují brutální pokus o vraždu ve Střeni, kde 26 let starý útočník napadl kameny muže ve věku 58 let. Rány mířily přímo na hlavu, oběť ale naštěstí přežila. Agresor už skončil ve vazbě a hrozí mu trest na 10 až 18 let za mřížemi. Přerovská porodnice otevírá své brány a zve všechny nastávající rodiče na den otevřených dveří, který se koná ve středu 23. září. Od 13 do 17 hodin si můžete prohlédnout zázemí, popovídat si se zdravotníky a zjistit vše důležité o porodu i následné péči o miminko. Velkým lákadlem pro budoucí maminky bude také představení novinek. Zahajovací koncert 81. sezóny má před sebou Moravská filharmonie Olomouc. Koncert s názvem Hudební monument se koná ve čtvrtek v olomoucké Redutě a tato sezóna bude zároveň poslední pro dosavadního šéfdirigenta Žolta Hamara. Jeho nástupce Moravská filharmonie Olomouc zatím tají.
4: Poslední sezóna mého dobrého přítele Žolta Hamara a zároveň budeme velmi brzy už v té první části sezóny oznamovat jméno nového šéfdirigenta pro následující sezóny.
3: Řekl ředitel Moravské filharmonie a Moravského divadla Olomouc David Gerneš. Další detaily najdeme na webu mfo.cz. Nový ženský světový rekord v řešení Rubikovy kostky 3x3 překonala ho 6letá Číňanka Lian Yuni. Nejprve kostku složila za 4 vteřiny 52 setin a později za 4 vteřiny 27 setin a je první řešitelkou, která se dostala pod 4,5 sekundy.
0: Sport.
3: Nový ročník Národní basketbalové ligy už má před sebou druhé kolo zápasů. Basketbalisté BK Olomoucko se opět představí v domácím prostředí Prostějovského sportcentra. Ve druhém kole domácí nejvyšší soutěže vyzvou ve středu v 18 hodin Pardubice.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Jak to bude v našem regionu vypadat ve středu? 23. září nabídne zpočátku jasnou nebo polojasnou oblohu, odpoledne může být oblačnost vyšší a objevit se mohou i dešťové přehánky. Teploty se mají pohybovat přibližně v průměru na 15 stupních Celsia a to taky ve zbývajících dnech pracovního týdne. Čtvrtek i pátek by pak měl přinést i četnější dešťové přehánky.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole.

0: krásné středeční ráno. Díky, že posloucháte a užíváte si naši pravidelnou ranní jízdu. Než se pustíme do dalších povinností, podíváme se na to, kdo má dnes svátek anebo narozeniny. Kalendárium je tady, tak zůstaňte s námi.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Olomouci, nastartuj motory. Emo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Emo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
7: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Zjelidla, t-motor.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
17: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Tytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na Tradix.cz.
18: Jsme tu pro tebe už dlouho
19: a máme spoustu společných vzpomínek.
20: Rádio Metropole.

0: Hezké ráno a moc díky, že začínáte středu právě s námi. I dnes pro vás máme připravené zajímavé povídání. Dozvíme se, co mají společného filmové pelíšky a velbloudi z olomoucké zoologické zahrady. Tak nikam neodcházejte, rozhovor startuje právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
3: Ano.
2: Hoří hovno.
4: Peťo.
3: Co říká?
2: Jestli hoří hovno.
3: No, třeba velbloudí, ano.
5: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
6: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloud s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, je hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
5: Až příště budeme koukat na pelíšky a ozve se otázka...
2: Hoří hovno?
5: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Svoboda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
6: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si piš.
7: Teda Franto, to běžím říct holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
15: Rádio Metropole.
16: Olomouc 92 a Závřeh 105.8 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďme se podívat na aktuální zprávy a zajímavosti, které jsme pro vás připravili. Dnes je středa 23. září. Pokus o vraždu u vlaku ve Střeni na Olomoucku. Policie z činu obvinila 26-letého muže, který měl v noci na neděli zaútočit na nádraží ve Střeni na 58-letého muže. Co se stalo?
4: Poškozený policistům vypověděl, že přijel vlakem z Velkých Losin a ve stanici Střeň vystoupil. Po vystoupení k němu přiběhl neznámý útočník a pěstmi na něj zaútočil. Muž se dal na útěk, ale násilník jej v kolejišti doběhl, vzal kámen a se slovy, že jej zabije, staršího muže opakovaně bil kamenem do hlavy.
3: Vysvětlil za policii komisař Libor Hejtman. Motiv činu se vyšetřuje. Útočníkovi hrozí až 18 let vězení. Na železnici na Olomoucku ještě zůstaneme. Osobní auto a vlak se srazily v dnešních ranních hodinách na přejezdu u náměště na Hané. Silnice 449 u náměště je po srážce zatím zavřená. Vlak po nárazu skončil mimo koleje. Zjišťujeme podrobnosti.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Armáda se připravuje na boj s drony. Zahájila u Vyškova a v Lipníku nad Bečvou mezinárodní cvičení Drone Shield 2026. V podmínkách blízkých reálnému nasazení prověřuje obranné i bezpilotní technologie. Ve vojenském újezdu Březina u Vyškova česká armáda testuje ochranu proti dronům, zatímco v Lipníku ověřuje pozemní robotiku a autonomní systémy. Součástí cvičení jsou i praktické ukázky v terénu. Naše armáda v poslední době výrazně posiluje využití bezpilotních systémů. Letos za ně utratí přes 350 milionů korun. Do roku 2028 má v plánu pořídit celkem 3000 nových dronů, píše o tom ČTK.
0: Sport.
3: Medaily na mistrovství Evropy v Sofii už má jistou boxerka Stella Blažková. Po výhře 3-2 na body nad Polkou Koterskou prošla 20-letá česká reprezentantka do semifinále ve váhové kategorii do 80 kg a má jistý minimálně bronz. Ocenější medaily se dnes utká s ruskou Demurčianovou. Uvidíme, jak to dopadne.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Vítej, milí podzime, v noci na dnešek se oficiálně ujal vlády, začíná podzimní období babího léta, žlutého listí, hledání kaštanů a pouštění draků. Víme, jak bude první podzimní den tady u nás na Moravě, jasný anebo polojasný, přechodně oblačný a denní teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Srážka auta s vlakem u Senice na Hané na Olomoucku a policie v Bystřici pod Hostýnem, také u Hulína. Víme, jak se jezdí tady. Stačí chvíle nepozornosti a pořádný průšvih je na světě. To se stalo dnes ráno nedaleko Olomouce mezi Loučany a Senicí na Hané. Na přejezdu vlak srazil auto. Silnice uzavřena, vlak mimo koleje na místě, těžká technika. Objížďka přes Nové Dvory a Seničku. A policejní hlídky jsou teď na ranní šichtě v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské i v Hulíně u Kruháče na Záhlinické. Během ranního cestování nic nenecháváme náhodě. Jsme spolu a jedeme v pohodě.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
8: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: krásné ráno, těší nás, že posloucháte. Tak schválně, co vám středa přinese v soukromí nebo v práci. Hvězdy už to vědí a my vám to za malou chvíli prozradíme. Připravte si ranní kávu nebo čaj, horoskopy jsou tady, tak jdeme na to.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, zpráva od někoho z rodiny vám zlepší náladu. Býci, na některé připomínky se zkuste podívat s odstupem. Blíženci, nezahlcujte se úkoly, nabírejte postupně svoje tempo. Hradci, máte vlastní názory a umíte si je obhájit. Lvi, jako vždycky, budete vystupovat velmi sebejistě. Pany, nenechte, aby minulost rozhodovala o vašem chování. Váhy, potěší vás úspěch nějakého hodně blízkého člověka. Štíři, otevřená komunikace určitě bude lepší pro všechny zúčastněné. Střelci, kritiku berte jako užitečnou zpětnou vazbu. Kozorozi, vyberte si jednu důležitou věc a tu dotáhněte do konce. Bodnáři, pokud možno, mluvte stručně a věcně. A co mi ryby, v plné míře se prý projeví naše citlivost a větší vnímavost.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
6: My ale nemáme strach. Vždy je to v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
5: A proto buďte u toho.
6: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
5: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
7: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
12: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
13: Ahoj, tady Giorgio.
14: My name is Giovanni Giorgio.
13: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
15: Choose your fighter.
13: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz

0: Hezké středeční ráno všem, díky, že ladíte právě nás. V dnešní uspěchané době se hodí každý dobrý tip, který nám dokáže zpříjemnit a usnadnit den. Proto jsme si pro vás připravili praktický servis plný inspirace pro lepší život. Podíváme se na jedno šikovné doporučení, které můžete vyzkoušet třeba už dnes. Nalaďte se s námi a my jedeme dál.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Říká se, nemusí pršet, stačí, když kape. Jenomže ono nám může nenápadně v uvozovkách kapat také z bankovního účtu. Každý měsíc stovky a za celý rok klidně tisíce korun. Ona doba je rychlá a člověk snadno zapomene, kde všude si platí cloudové úložiště, streamovací službu, televizi, aplikaci na cvičení, střih videa nebo různé hry. Evropská komise dokonce uvádí, že do nechtěného předplatného se někdy chytil přibližně každý desátý spotřebitel v Evropské unii. Rada je jednoduchá. Abychom neplatili to, co nevyužíváme, udělejme si 5 minut času a v internetovém bankovnictví si projeďme všechny opakované platby. O každé koruně, která odchází z účtu anebo z karty, bychom měli vědět. A hlavně pozor, když aplikaci z telefonu smažeme, předplatné tím nezrušíme. Takže ano, nemusí pršet, stačí, když kape, ale raději ne z naší šrajtofle.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
12: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Olomoucký report CZ.
15: Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
16: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
18: Vážně? A co umí?
17: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
18: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Radio Metropole.
19: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka?
20: Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech.
19: Metropole. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 23. září. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Ústřední topení se tu rozehřálo včera. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota tak klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 tisíc tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
1: Sport.
2: Postup je v kapse. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a prošly do semifinále. Rozhodující druhý bod získala včera přerovská hvězda Linda Nosková, která porazila Katie Boulterovou 6-2 a 7-6. O postup do finále se české tenistky utkají v pátek, buď se Španělskem nebo s Kazachstánem.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Dnes v noci ve 2 hodiny a 5 minut létu skončila služba a na šichtu nastupuje podzim. Této informaci dává palec nahoru 10 z 10 létajících draků, kteří už se těší na nebe. Víme, jak bude dnešní denní teploty 14 až 17, jasno anebo polojasno, přechodně oblačno.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Bouračka v Olomouci také za městem mezi Loučany a Senicí a neprůjezdný hlavní tah z Černé hory na Letovice. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci bouračka u Senema na Pastérově ulici. Jak od nás víte, kvůli nehodě vlaku a auta je neprůjezdná hlavní silnice mezi Loučany a Senicí na Hané kousek od Olomouce. Objížďka je přes Náměšť, Nové dvory a Seničku. A neprůjezdný je také hlavní tah z Černé hory na Letovice kvůli vážné nehodě osobáku a nákladňáku na úrovni Krhova. Objíždíme to přes Lisice. Šťastnou cestu a příjemné ráno.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole.

0: krásné středeční ráno. Díky, že posloucháte a užíváte si naši pravidelnou ranní jízdu. Než se pustíme do dalších povinností, podíváme se na to, kdo má dnes svátek anebo narozeniny. Kalendárium je tady, tak zůstaňte s námi.
1: Metropole právě dnes.
2: Je středa 23. září a dnes jsme se probudili do podzimu. Ano, ve 2:05 v noci nastala podzimní rovnodennost a tím oficiálně odstartoval astronomický podzim. A kdo dnes slaví? 77 let má tento americký rocker. To je Bruce Springsteen. Ročník 1969 je bývalý fotbalový reprezentant a současný trenér české 21 Honza Suchopárek. A máme tu i jedno speciální olomoucké přání. Narozeniny slaví náš kamarád, novinář a ředitel televize z ZIP Zdeněk Zukal. A svátek mají všechny Berty. Vaše jméno má německý původ a znamená něco jako zářivá. A právě na tom jsme s naším týmem postavili vaši sváteční hymnu.
3: Bertičky, dneska máte svátek!
4: A vaše jméno souvisí se slovem zářivá!
5: Takže sluneční brýle nasadit.
4: Začíná vaše

0: vaše sváteční hymna.
1: Gratulujeme!
2: Metropole právě dnes.
3: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: Olomouci, nastartuj motory. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imocar Voš otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
6: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
7: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Oby Olomouc.
8: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Posloucháš

0: Hezké ráno a moc díky, že začínáte středu právě s námi. I dnes pro vás máme připravené zajímavé povídání. Dozvíme se, co mají společného filmové pelíšky a velbloudi z olomoucké zoologické zahrady. Tak nikam neodcházejte, rozhovor startuje právě teď.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
3: Ano.
2: Hoří hovno?
4: Peťo.
3: Co říká?
2: Jestli hoří hovno?
3: No, třeba velbloudí, ano.
5: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
6: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velblouc s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, je hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
5: Až příště budeme koukat na pelíšky a ozve se otázka...
2: Hoří hovno?
5: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
11: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
12: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape, káva, která probíhá.

0: zbudí den.
1: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
3: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
8: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
9: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
11: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Ahoj, tady Giorgio.
13: My name is Giovanni Giorgio.
12: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
14: Choose your fighter.
12: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
15: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.

0: soutěž, lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

přání. Teda skoro na přání. Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje web report.cz.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jednotky integrovaného záchranného systému zasahovaly ve 4 ráno na trati u náměště na Hané na Olomoucku. Na přejezdu se tu dnes srazil vlak s opuštěným osobním autem, které mělo poruchu. Při nehodě se naštěstí nikdo nezranil. Provoz na místě už funguje. Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučela v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
5: Podél

0: kulička. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
1: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. Ještě má být v Česku teplo. Podle meteorologů přinese závěr září babí léto. Víkendové teploty mají vylézt i přes 20 stupňů ve stínu. A příští týden i k 25. Babí léto jsme na našem území zažili od roku 1961 66krát, píší o tom Novinky.cz. Sport. Čeští tenisté mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále Davis Cupu. Bude to Kanada, která týmovou soutěž reprezentací vyhrála v roce 2022. O našem soupeři rozhodl los v Boloni, která bude v listopadu hostit finálový turnaj.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Vítej, milí podzime, v noci na dnešek se oficiálně ujal vlády, začíná podzimní období babího léta, žlutého listí, hledání kaštanů a pouštění draků. Víme, jak bude, první podzimní den tady u nás na Moravě jasný anebo polojasný, přechodně oblačný a denní teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Uzavřená silnice na Olomoucku mezi Loučany a Senicí na Hané. Neprojedeme ani na hlavním tahu z Černé hory na Letovice. Další bouračky jsou například u Kojetína nebo taky u Olomouce. O tom všem si povíme. Víme, jak se jezdí tady. Stačí chvíle nepozornosti a pořádný průšvih je na světě. To se stalo dnes ráno nedaleko Olomouce mezi Loučany a Senicí na Hané. Na železničním přejezdu vlak srazil auto. Silnice uzavřena. Vlak mimo koleje, objížďka přes náměšť, Nové Dvory a Seničku. Neprůjezdný je dál hlavní tah z Černé hory na Letovice kvůli vážné nehodě osobáku a nákladňáků na úrovni Krhova. Objíždíme přes Lisice. A další nehody jsou mezi Chropiní a Kujetínem nebo poblíž Olomouce na výjezdu z Přáslavic na Mrsklesi. Tudy pomalej projedeme. Během cestování nic nenecháváme náhodě. Jedeme spolu a jsme v pohodě.
3: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top Osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: na té správné rádiové vlně. Díky, že posloucháte a doufáme, že vám středa zatím vychází přesně podle představ. Hrajeme k práci i odpočinku. Servírujeme jako vždycky hit za hitem. Možná pobíháte, makáte nebo si dáváte kafe. My jsme tu dál s vámi a pro vás.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
7: My ale nemáme strach. Vždy je to v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
6: A proto buďte u toho.
7: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
6: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.

0: Pěkné středeční dopoledne, díky moc, že jste taky dneska s námi. V 10 nás čeká kompletní servis, abyste věděli, co se právě děje v našem regionu. Přineseme vám ty nejnovější zprávy, podíváme se na počasí a samozřejmě nebude chybět ani aktuální doprava pro vaši bezpečnou cestu. Dozvíte se vše podstatné, tak poslouchejte dál.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.
8: Posloucháš?

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025. V Bohuňovicích na Šternbersku tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.
3: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
2: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je ode dneška do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 000 lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro miliardu korun, píše o tom Report.cz.
1: Sport.
2: Na prosincové mistrovství Evropy se připravují české volejbalistky. Dnes se vstoupí do mezinárodního turnaje v Chebu. Od 20 hodin se střetnou s norskou B reprezentací. Následně naše volejbalistky vyzvou ještě výběr Polska a Slovinska.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Dnes v noci ve 2 hodiny a 5 minut létu skončila služba a na šechtu nastupuje podzim. Této informaci dává palec nahoru 10 z 10 létajících draků, kteří už se těší na nebe. Víme, jak bude dnešní denní teploty 14 až 17, jasno anebo polojasno, přechodně oblačno.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, také z Otrokovicka nebo z Boskovicka pro vás právě teď. Pozor na rychlost, policejní kontroly hlídají v Olomouci na Masarykově ulici, také na Otrokovicku v Tlumačově na ulici Dolní a další hlídky mezi Boskovicemi a Sebranicemi na průjezdu kolem Mladkova u autobusové zastávky. A ještě rychlá informace z Valmezu, tady je nehoda osobáku a dodávky na ulici Hranická.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme. Celé dny trávíte v plném nasazení v jednáních a mezi lidmi. Kde berete novou energii? Jak vypadá vaše osobní oáza klidu a co pro vás znamená absolutní ticho?
1: No, ta energie, to je to, co v poslední době už jako mi trošku dochází. My jsme se sestrou dostali od rodičů velikou zahradu a jak jsme vždycky v dětství to nenáviděli, tu práci na zahradě, tak teď mě to celkem nabíjí. Je teda fakt, že já to dělám z také manažerské pozice. Pracuje sestra se svým přítelem a já jim dávám rady, jak by to měli dělat. A to taky musí někdo dělat. Takže vlastně ten pobyt v té zelení a takový to, že si obletěte ty starý rifle a starý tričko a trošku tam jako něco šťouráte v té hlíně, tak to je takový to. A nemusíte nic a nemusíte se nějak tvářit a nesledujete, kdo vás u toho pozoruje a jenom třeba posloucháte ptáky nebo tam honíte psa, který tam vyhrabává díry na zahradě, tak to je takový jako zdroj energie, by se dalo říct.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Radio Metropole.
3: A dopolední chill. Baby, let's go. V chillu. Nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
2: Metropole.

0: Non-stop of the pop. Of the pop. Metropole.
1: Let's go. Sounds good.

0: pohodovou středu vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Blíží se víkend a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
4: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
5: Pracuj jako profík. Bosch Pro Days jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
12: Choose your fighter.
10: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
14: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Nechcete ve středu sedět doma? Tak neseďte a pojďte s námi za zábavou. Jdeme do Moravského divadla v Olomouci. To má na programu slavnou hru Viktora Iga Zvoník u Matky Boží. A v olomoucké Tramtáry se hrají Horory z manželských ložnic. To je divácký hit, který nás baví už od roku 2022. V olomoucké Tramtáry Horory z manželských ložnic dnes od 19 hodin. A pojďme se podívat i na víkend. Na zámku v Úsově bude o víkendu Bílá paní a další duchové. Připravený je strašidelný labirint a pohádková herna v sobotu 26. září na Úsovském zámku. A v pátek přijede do Šumperku známka punku. Ano, legenda českého punku Vysáči, kteří stále hrají v původní sestavě. V pátek si užijeme punkový večírek v Šumperském kulturáku od 19.30. Chystáte se tam?
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si piš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
10: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
12: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
14: Je, schořela mi kulma.
15: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, od kuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Tvoje dopoledne

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Ústřední topení se tu rozehřálo včera. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 tisíc tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
0: Sport.
2: Medaily na mistrovství Evropy v Sofii už má jistou boxerka Stella Blažková. Po výhře 3-2 na body nad Polkou Koterskou prošla 20-letá česká reprezentantka do semifinále ve váhové kategorii do 80 kg a má jistý minimálně bronz. Ocenější medaily se dnes utká s Ruskou Demurčianovou. Uvidíme, jak to dopadne.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že na Moravě jsou rána chladnější, ale odpoledne to povyskočí na 15 až 17 stupňů. Dnes i zítra, kdy nás ovšem navíc čeká taky občasný déšť. A zatím to stále vypadá tak, že v pátek a o víkendu nám babí léto nabídne teploty kolem 20 a k tomu spoustu sluníčka. A výhledově příští týden, tedy na přelomu září a října, naměříme místy i 24 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci Hejčíně, na ulici Ladova, bouráme taky na silnici 55 v úseku Krčmaň-Kokory. V Přerově máme bouračku na generála Štefánika, je to srážka osobáku a motorkáře a ťukanec dvou aut řešíme v Bruntále na Uhlířské. Policejní hlídku nám pak hlásíte v Olomouci na Kosmonautů, na dálnici D55, když se jede kolem Záhlinic, v Boskovicích na ulici Mánesova a nebo taky u Boskovic v Mladkově, jak jsou ty autobusové zastávky. Tak nohu z plynu a pohodovou jízdu.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: 23. září pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte s námi.
1: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach. Vždy je to v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly, už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK, víc než si myslíte.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apkatí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
18: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
19: Radio Metropole.
7: Metropole.

0: Přemýšlíš, kam po škole, aby tě to bavilo a mělo to šťávu? Pokud tě láká svět módy, skicování, barvy a vlastní styl, zpozorni! Na střední škole designu a módy v Prostějově nebudete jen sedět v lavicích a biflovat teorii. V oboru modelářství a návrhářství oděvů dostaneš prostor tvořit. Naučíš se navrhovat originální kolekce, pracovat s moderními grafickými programy na počítači, rozvineš svůj výtvarný talent a převedeš svoje nejbláznivější nápady do reality. Staň se tím, kdo diktuje trendy, ne tím, kdo je bude jen slepě následovat. Tvůj sen o kariéře v módním průmyslu začíná právě teď. Řemeslo je základ a vždy se ti vrátí vše, co se naučíš. Tak hlavně tvoř, šij, navrhuj a dělej, co tě baví. Studuj u nás ssdam.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat modelářství, návrhářství oděvů a objev všechny možnosti studia.
1: Radio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Říká se, nemusí pršet, stačí, když kape. Jenomže ono nám může nenápadně v uvozovkách kapat také z bankovního účtu. Každý měsíc stovky a za celý rok klidně tisíce korun. Ona doba je rychlá a člověk snadno zapomene, kde všude si platí cloudové úložiště, streamovací službu, televizi, aplikaci na cvičení, střih videa nebo různé hry. Evropská komise dokonce uvádí, že do nechtěného předplatného se někdy chytil přibližně každý desátý spotřebitel v Evropské unii. Rada je jednoduchá. Abychom neplatili to, co nevyužíváme, udělejme si 5 minut času a v internetovém bankovnictví si projeďme všechny opakované platby. O každé koruně, která odchází z účtu anebo z karty, bychom měli vědět. A hlavně pozor, když aplikaci z telefonu smažeme, předplatné tím nezrušíme. Takže ano, nemusí pršet, stačí, když kape, ale raději ne z naší šrajtofle.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
5: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
8: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
9: Profesore, zas ten váš Olprán.
10: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
9: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
10: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
11: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
12: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
15: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
16: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
17: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
1: Hlas lidu.
3: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
1: Sport.
3: Dostanou rychlobruslaři v Česku svoji halu? Mluví se o tom už 20 let. První rychlobruslařská hala v Česku může vyrůst v Českých Budějovicích. Jihočeský kraj se na projektu dohodl se svazy. Stavba však závisí na podpoře státu.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Je tady oficiálně první podzimní den. To znamená, že nastává podzimní rovnodennost. A jak název napovídá, den je dneska zhruba stejně dlouhý jako noc. Víme, jak bude, na Moravě dál vesměs polojasno a k tomu zhruba 15 až 17 stupňů. Tyhle teploty čekáme i zítra s tím, že může místy i trochu zapršet. V pátek a o víkendu pak opět počítáme se sluníčkem a na teploměru by měla být nejčastěji 20.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že nehoda se dořešuje na silnici 55 Olomouc-Přerov, a to konkrétně v úseku Krčmaň-Kokory. Provoz je tady sveden do jednoho pruhu a kolony se tvoří i na objízdné trase, když se jede kolem Majetína. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci, kousek od Žižkova náměstí, na křižovatce ulic Husova, Masarykova 17. listopadu. Hlídka taky na dálnici D46 na exitu Prostějov jih a nebo ve Valmezu na Solár. Na cestách jsme rozhodně v klidu, však ono nám nic neuteče a neujede.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkné úterý. Zdravíme každou Bertu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
3: Choose your fighter.
1: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanů Olomouc.
10: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežnici. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
16: Pracuj jako profík. Bosch Pro Days jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
17: Posloucháš?
18: Radio Metropol.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 23. září a dnes jsme se probudili do podzimu. Ano, ve 2:05 v noci nastala podzimní rovnodennost a tím oficiálně odstartoval astronomický podzim. A kdo dnes slaví? 77 let má tento americký rocker. To je Bruce Springsteen. Ročník 1969 je bývalý fotbalový reprezentant a současný trenér české 21 Honza Suchopárek. A máme tu jedno speciální olomoucké přání. Narozeniny slaví náš kamarád, novinář a ředitel televize z ZIP Zdeněk Zukal. A svátek mají všechny Berty. Vaše jméno má německý původ a znamená něco jako zářivá. A právě na tom jsme s naším týmem postavili vaši sváteční hymnu.
2: Bertičky, dneska máte svátek!
3: A vaše jméno souvisí se slovem zářivá.
4: Takže sluneční brýle nasadit.
3: Začíná vaše svátek.

0: vaše sváteční hymna.
1: Gratulujeme!
2: Metropole právě dnes.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si piš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Luskni CZ.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
0: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Co bude s Jiřím Kudličkou, který je obžalovaný z vraždy a dalších útoků? Znalkyně u Olomouckého krajského soudu pro něj doporučila zabezpečovací detenci. Čelí obžalobě z otravy kolegy Fridexem ve Šternberku ve firmě Excalibur. Měl chystat i nástrahy na bezdomovce. Podle znalců je 48-letý Jiří Kudlička pro společnost mimořádně nebezpečný a možnost jeho zpětného začlenění do společnosti je prakticky nulová. Státní zástupce pro něj žádá 25 let vězení. Muž vedle obžaloby z vraždy, pokusu o vraždu a přípravy vraždy čelí i obvinění z přípravy útoku výbušninou na policisty a ze žhářství. Olomoucký krajský soud jednání odročil na 21. října, kdy padnou závěrečné návrhy, píše o tom ČTK. Na budoucí rodiče mává porodnice Agel Přerov. Dnes do 17 hodin má den otevřených dveří. Nastávající rodiče si tu mohou prohlédnout sály, setkají se zdravotníky a je tu pro ně i bezplatný 4D ultrazvuk. Prostějov plánuje rozvoj areálu Střelnice v Zahloučelí. Primátor František Jura podepsal memorandum s myslivci. To má zajistit údržbu a využití prostoru nejen pro samotné myslivce, ale i pro místní školy a veřejnost.
0: Sport.
3: Do akce jdou kluby z našeho regionu v hokejové Maxalize. Na domácím ledě se v pátém kole soutěže představí Zlínští Berani, kteří od 17.30 vyzvou Tábor a od 18 hodin hrají venku přerovští Zubři. Ti se střetnou se Sokolovem.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál víceméně slunečno a k tomu mírné oteplení. Zatímco dneska a zítra bychom měli mít 15 až 17 stupňů, tak v pátek a o víkendu už to bude kolem 20 a příští týden místy i 24. Jinými slovy, tak jako skoro každý rok, i letos tady máme na přelomu září a října babí léto. Většinou je to jenom na pár dnů, ovšem máme tu i rekordmana. To nejdelší babí léto trvalo 2 týdny a bylo to docela dávno, v roce 1969.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme v Olomouci, kousek od Velkomoravské, na Holické ulici u té Molky, taky ve Slatinicích u Mlýnu, anebo v Kroměříži v ulici na Sladovnách. Hlídka je taky na dálnici D55, nedaleko exitu Hulín Východ. A my už jedeme dál. Rádio máte správně naladěné, tak na cestách hlavně mějte oči otevřené.
0: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole.

0: středu trávíte s námi. Díky za to. Za chvíli posíláme další hity, posvítíme si na velbloudy a taky na legendární českou komedii Pelíšky. Počkejte si na to.
1: www.podlahypoker.cz Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
2: Ano.
1: Hoří hovno?
3: Peťo.
2: Co říká?
1: Jestli hoří hovno?
2: No, třeba velbloudí, ano.
4: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
5: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velblouc s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, je hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
4: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka,
1: hoří hovno?
4: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
8: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
9: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov.

0: seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Express.cz. Děláme akce.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025 v Bohuňovicích na Šternbersku. Tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.
3: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
2: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je ode dneška do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 tisíc lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro 1 miliardu korun, píše o tom Report.cz.
1: Sport.
2: Na prosincové mistrovství Evropy se připravují české volejbalistky. Dnes vstoupí do mezinárodního turnaje v Chebu. Od 20 hodin se střetnou s norskou B reprezentací. Následně naše volejbalistky vyzvou ještě výběr Polska a Slovinska.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že na Moravě jsou rána chladnější, ale odpoledne to povyskočí na 15 až 17 stupňů. Dnes i zítra, kdy nás ovšem navíc čeká taky občasný déšť. A zatím to stále vypadá tak, že v pátek a o víkendu nám babí léto nabídne teploty kolem 20 a k tomu spoustu sluníčka. A výhledově příští týden, tedy na přelomu září a října, naměříme místy i 24 stupňů.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci na Polské. Taky kousek od kina Metropol. Na tom kruháči Studentská Dobrovského na Střelnici. Hlídka je i v Prostějově na Plumlovské. A pozor, větší nehodu nám hlásíte na Boskovicku na silnici 43 Krhov Sebranice. Komunikace by tady měla být dočasně uzavřená, takže se jezdí okolo přes Voděrady. Na místě probíhají záchranné práce po bouračce nákladňáku s osobákem. Tak ať vám to dnes svíští bez červené, bez nehod a bez pokut.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Rádio Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme středu a na dnešek připadá den ocenění zrzavých. Tak zdravíme každou zrzku a každého zrzka. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Mlsoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mlso.cz.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
6: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
7: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
17: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
18: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
19: Radio Metropole.
20: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Olomoučtí atleti během nadcházejícího víkendu zabojují na mistrovství České republiky družstev. Juniorská parta se představí v Praze, dorostenci v Plzni a my spolu s webem Olomouc.cz našim přejeme co nejlepší umístění. Běh a pochod pro útulky se vrací do Olomouce. Jak píše Report.cz, pomáhat budou běžci, pejskaři i rodiny s dětmi už tuto neděli. A ještě zdravíme Přerov. Tady chceme mít komplexní přehled o stavu městské zeleně, ať už jsou to parky, stromořadí nebo sídliště. Jak bude probíhat realizace téhleté studie, tak o tom informuje web města Přerov EU. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Máme pro vás všechno nejlepší.
2: Tři programy na více než 30 výkonných vysílání.

0: Fajn na Rádiu Haná.cz.
1: To je Rádio Haná,
2: Skyrock
1: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdenní

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak. Budoucnost čeká. Olpran.cz.
7: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
9: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
10: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Radio Metropole.
17: Metropole.

0: pozor. Radio Metropole. OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatele tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Ústřední topení se tu rozehřálo včera. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 tisíc tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
0: Sport.
3: Naši mladí hokejisté už vědí, s kým se střetnou na přelomu roku na mistrovství světa juniorů. Do šampionátu v Kanadě vstoupí naše dvacítka utkáním proti Norsku v sobotu 26. prosince. Rozpis nově zveřejnila Mezinárodní federace.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Teploty dnes v noci spadnou na 7 stupňů Celsia. Počasí na Olomoucku ve čtvrtek bude oblačné až zatažené. Počítáme taky s dešťovými přehánkami a smírným větrem. Nejvyšší teploty se potom budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni Celsia, no a podobně bude počasí vypadat taky v závěru pracovního týdne.
0: Radio Metropole za volantem.
5: Bourá se na Planenskou na trase Sebranice Černá Hora. Je to vážná nehoda nákladního vozu a osobáku. Nešlo to projet, nicméně nyní už je obnoven pruh ze Svitav na Brno. Z Brna na Svitavy je tu i nadále odklon přes Skalici nad Svitavou. No a kde si dát pozor na pokutu? Policejní hlídka je na Holešovské v Bystřici pod Hostýnem, taky v Olomouci na Hamerské. Další hlídka v Hanácké metropoli je i na ulici U Cihelny, anebo v Blansku na Poříčí. Dobře dojeďte.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
1: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.

Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top Osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.

0: taky žít.
1: Pohodovou středu vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Blíží se víkend a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
2: Showbiz, rychlý drby, velká jména.
3: Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.
4: Muzika, energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznisu, tak pojďme na to. Herec Tomáš Matonoha bude jednou z hvězd taneční show Stardance. Mezi muži je nejstarším letošním soutěžícím. Představitel Tommyho Paciho z comebacku už denně trénuje se svojí taneční partnerkou Lenkou Norou Návorkovou. No a přiznává, že tréninky jsou náročné a fyzičku mimo ně už trénovat nezvládá, tak držíme palce. Pojďme dále, šéf kuchař Přemek Forejt do toho šlápnul, rozhodl se zapracovat na své postavě a ruku v ruce s tím nasadil krabičkovou dietu. Aktuálně řeší, že se jeho snaha míjí účinky a věci nejdou tak, jak si plánoval. Tak Přemku, my tě na Metropoli samozřejmě fandíme a ti z tebe brzo korba. A ještě Nicolas Cage, který se po delší době objevil na červeném koberci a přítomné překvapil výrazným a netradičním vzhledem. Hollywoodský herec nechal své vlasy přirozeně zešedivět a tvář mu zakrýval mohutný plnovous. Pozornost poutala také jeho manželka Riko Shibata, 31letá kráska, která je tedy přesně o polovinu mladší. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
2: Svět celebrit bez filtru, jen na Metropoli.
3: Radio Metropole.
5: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
6: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
8: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
10: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Ahoj, tady Giorgio.
16: My name is Giovanni Giorgio.
15: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
17: Choose your fighter.
15: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Věděli jste, že kvalitní krejčí je dnes na trhu práce vzácnější než dobrý IT specialista? Lidé už nechtějí jen tuctovou konfekci z řetězců. Chtějí originalitu, kvalitu a oblečení, které sedne jako ulité. A přesně to je šance pro tebe. Střední odborná škola Prostějov na náměstí Edmunda Husrla otevírá perspektivní obor krejčí krejčová. Naučíš se perfektně rozumět materiálům, stříhat, šít a tvořit oděvy na míru od A do Z. Během studia získáš praxi v renomovaných oděvních firmách a do ruky dostaneš řemeslo, se kterým se v životě nestratíš, ať už se rozhodneš pracovat pro prestižní značky nebo rozjet vlastní podnikání. Staň se vyhledávaným odborníkem. Studuj u nás. sosprostějov.cz. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor krejčí krejčová.
1: Rádio Metropole.
2: Nechcete ve středu sedět doma? Tak neseďte a pojďte s námi za zábavou. Jdeme do Moravského divadla v Olomouci. To má na programu slavnou hru Viktora Iga Zvoník u Matky Boží. A v olomoucké Tramtáry se hrají horory z manželských ložnic. To je divácký hit, který nás baví už od roku 2022. V olomoucké Tramtáry horory z manželských ložnic dnes od 19 hodin. A pojďme se podívat i na víkend. Na zámku v Úsově bude o víkendu Bílá paní a další duchové. Připravený je strašidelný labirint a pohádková herna v sobotu 26. září na Úsovském zámku. A v pátek přijede do Šumperku známka panku. Ano, legenda českého panku Vysáči, kteří stále hrají v původní sestavě. V pátek si užijeme pankový večírek v Šumperském kulturáku od 19.30. Chystáte se tam?
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Od pátku do pondělí obsadí hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na hrad Sovinec.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
7: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
8: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Dělidla, t-motor.cz.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás další informace. Co bude s Jiřím Kudličkou, který je obžalovaný z vraždy a dalších útoků? Znalkyně u Olomouckého krajského soudu pro něj doporučila zabezpečovací detenci. Čelí obžalobě z otravy kolegy Fridexem ve Šternberku ve firmě Excalibur. Měl chystat i nástrahy na bezdomovce. Podle znalců je 48-letý Jiří Kudlička pro společnost mimořádně nebezpečný a možnost jeho zpětného začlenění do společnosti je prakticky nulová. Státní zástupce pro něj žádá 25 let vězení. Muž vedle obžaloby z vraždy, pokusu o vraždu a přípravy vraždy čelí i obvinění z přípravy útoku výbušninou na policisty a ze žhářství. Olomoucký krajský soud jednání odročil na 21. října, kdy padnou závěrečné návrhy, píše o tom ČTK. Na budoucí rodiče mává porodnice Agel Přerov. Dnes do 17 hodin má den otevřených dveří. Nastávající rodiče si tu mohou prohlédnout sály, setkají se zdravotníky a je tu pro ně i bezplatný 4D ultrazvuk. Prostějov plánuje rozvoj areálu Střelnice v Zahloučelí. Primátor František Jura podepsal memorandum s myslivci. To má zajistit údržbu a využití prostoru nejen pro samotné myslivce, ale i pro místní školy a veřejnost. Sport. Do akce jdou kluby z našeho regionu v hokejové Maxalize. Na domácím ledě se v pátém kole soutěže představí Zlínští Berani, kteří od 17.30 vyzvou Tábor a od 18 hodin hrají venku přerovští Zubři. Ti se střetnou se Sokolovem. Rádio Metropole,
2: to na sebe. Jaká je předpověď meteorologů pro čtvrtek? Nejvyšší teploty přes den mezi 13 a 17 stupni Celsia, provázet nás mají taky dešťové přehánky a k tomu oblačno nebo zatažená obloha. V pátek počítáme s velmi podobnou předpovědí, nicméně o víkendu by se mělo více vyjasnit a teploměry nám ukáží i 20 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
2: Rychlé dopravní zprávy začínáme v Zábřehu na ulici U dráhy. Vyšetřuje se tady nehoda dvou osobních aut, která je ale s opatrností průjezdná. Dvě osobní auta v sobě jsou taky ve Svitavách u Tří mostů, i tady se dá ale opatrně projet. Na policejní hlídku pozor na dálnici před Olomoucí od Prostějova, taky na kruháči na Hamerské ulici v Olomouci a nebo na D1 na exitu Lipník Trnávka a za exitem Říkovice. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víc

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme. Celé dny trávíte v plném nasazení v jednáních a mezi lidmi. Kde berete novou energii? Jak vypadá vaše osobní oáza klidu a co pro vás znamená absolutní ticho?
1: No, ta energie, to je to, co v poslední době už jako mi trošku dochází. My jsme se sestrou dostali od rodičů velikou zahradu a jak jsme vždycky v dětství to nenáviděli, tu práci na zahradě, tak teď mě to celkem nabíjí. Je teda fakt, že já to dělám z také manažerské pozice. Pracuje sestra se svým přítelem a já jim dávám rady, jak by to měli dělat. A to taky musí někdo dělat. Takže vlastně ten pobyt v té zelení a takový to, že si oblečete ty starý rifle a starý tričko a trošku tam jako něco šťouráte v té hlině, tak to je takový to. A nemusíte nic a nemusíte se nějak tvářit a nesledujete, kdo vás u toho pozoruje a jenom třeba posloucháte ptáky nebo tam honíte psa, který tam vyhrabává díry na zahradě, tak to je takový jako zdroj energie, by se dalo říct.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.

0: 23. září pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte s námi.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach. Vždy je totiž v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion, vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás, Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
5: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
8: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
16: Radio Metropole.
17: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Říká se, nemusí pršet, stačí, když kape. Jenomže ono nám může nenápadně v uvozovkách kapat také z bankovního účtu. Každý měsíc stovky a za celý rok klidně tisíce korun. Ona doba je rychlá a člověk snadno zapomene, kde všude si platí cloudové úložiště, streamovací službu, televizi, aplikaci na cvičení, střih videa nebo různé hry. Evropská komise dokonce uvádí, že do nechtěného předplatného se někdy chytil přibližně každý desátý spotřebitel v Evropské unii. Rada je jednoduchá. Abychom neplatili to, co nevyužíváme, udělejme si 5 minut času a v internetovém bankovnictví si projeďme všechny opakované platby. O každé koruně, která odchází z účtu anebo z karty, bychom měli vědět. A hlavně pozor, když aplikaci z telefonu smažeme, předplatné tím nezrušíme.

0: Takže ano, nemusí pršet, stačí, když kape, ale raději ne z naší šrajtofle.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si píš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týdenní

0: s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
3: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
5: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025 v Bohuňovicích na Šternbersku. Tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.
3: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
2: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je ode dneška do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 tisíc lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro miliardu korun, píše o tom Report.cz.
0: Sport.
2: Na prosincové mistrovství Evropy se připravují české volejbalistky. Dnes vstoupí do mezinárodního turnaje v Chebu. Od 20 hodin se střetnou s norskou B reprezentací. Následně naše volejbalistky vyzvou ještě výběr Polska a Slovinska.
4: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radia Metropole.

0: se týdne bezproblémová. Na prvním stupni, tedy na té nejmírnější zátěži, která je na pohodu pro všechny. Víme, jak budem. Ve čtvrtek a pátek nás čeká velmi podobná předpověď. Teploty okolo 15 stupňů Celsia, oblačno nebo zatažená obloha a mírný vítr. Provázet nás budou taky dešťové přehánky. Víkend potom přinese oteplení k 20 stupňům Celsia.
1: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Připomínáme dopravní nehodu dvou osobních aut na ulici u dráhy v Zábřehu. V tuhle chvíli se dá ale projet bez problému. No a došetřuje se i nehoda dvou osobních vozů u tří mostů ve Svitavách. I tady už je to ale v klidu. No a kde si dát pozor na policejní hlídku? Se 17. hodinou například v Olomouci na okružní, taky na D1 na exitu Mořice a nebo v Hranicích na Hranické. Se zdržením na čtvrt hodiny potom počítejte v Napajedlech na Žerotínově ulici ve směru k Podzámčí. Dobře dojďte.
3: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkné úterý. Zdravíme každou Bertu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes sfoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
2: Olomouci, nastartuj motory. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. Imo Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
6: Od pátku do pondělí obsadí hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na hrad Sovinec.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na Tradix.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Radio Metropole.
17: Metropole.

0: jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je středa 23. září a dnes jsme se probudili do podzimu. Ano, ve 2:05 v noci nastala podzimní rovnodennost a tím oficiálně odstartoval astronomický podzim. A kdo dnes slaví? 77 let má tento americký rocker. To je Bruce Springsteen. Ročník 1969 je bývalý fotbalový reprezentant a současný trenér české 21 Honza Suchopárek. A máme tu i jedno speciální olomoucké přání. Narozeniny slaví náš kamarád, novinář a ředitel televize z ZIP Zdeněk Zukal. A svátek mají všechny Berty. Vaše jméno má německý původ a znamená něco jako zářivá. A právě na tom jsme s naším týmem postavili vaši sváteční hymnu.
2: Bertičky, dneska máte svátek!
3: A vaše jméno souvisí se slovem zářivá!
4: Takže sluneční brýle nasadit.
3: Začíná vaše svátek.

0: vaše sváteční hymna.
1: Gratulujeme!
2: Metropole právě dnes.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Svět plný výhod.

0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si piš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
0: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Tvoje odpoledne.
14: Tvoje rádio.
13: Rádio Metropole.

0: co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
2: Hlas lidu.
3: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
2: Sport.
3: Dostanou rychlobruslaři v Česku svoji halu? Mluví se o tom už 20 let. První rychlobruslařská hala v Česku může vyrůst v Českých Budějovicích. Jihočeský kraj se na projektu dohodl se svazy. Stavba však závisí na podpoře státu.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Teploty dnes v noci spadnou na 7 stupňů Celsia. Počasí na Olomoucku ve čtvrtek bude oblačné až zatažené. Počítáme taky s dešťovými přeháňkami a s mírným větrem. Nejvyšší teploty se potom budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni Celsia, no a podobně bude počasí vypadat taky v závěru pracovního týdne.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: V Zábřehu na ulici U dráhy se došetřuje nehoda dvou osobních aut, bouralo se to už před 16. hodinou, projet se to dá ale opatrně bez zdržení. V Olomouci na třídě 17. listopadu jsou stále drobné kolony do 5 minut, no a na policejní hlídku pozor s 18. hodinou na D1 na exitu Mořice i na exitu Přerov a taky na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. Přejeme šťastnou cestu.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: středu trávíte s námi. Díky za to. Za chvíli posíláme další hity, posvítíme si na velbloudy a taky na legendární českou komedii Pelíšky. Počkejte si na to.
1: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
2: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
3: My ale nemáme strach, vždy je to v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
2: A proto buďte u toho.
3: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion, vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
2: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
8: Choose your fighter.
6: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Zjelidla, t-motor.cz.
10: Alika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Soudruhu učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
1: Hoří hovno.
3: Peťo.
2: Co říká?
1: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano.
4: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
5: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloud s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, je hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
4: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka...
1: Hoří hovno?
4: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
7: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
12: Profesore, zas ten váš Olprán.
13: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
12: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
13: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
14: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
18: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Jaká je předpověď meteorologů pro čtvrtek? Nejvyšší teploty přes den mezi 13 a 17 stupni Celsia, provázet nás mají taky dešťové přehánky a k tomu oblačno nebo zatažená obloha. V pátek počítáme s velmi podobnou předpovědí, nicméně o víkendu by se mělo více vyjasnit a teploměry nám ukáží i 20 stupňů.
1: Radiometro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie, víc

0: Top of the Pop.
1: Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

0: do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme středu a na dnešek připadá den ocenění zrzavých. Tak zdravíme každou zrzku a každého zrzka. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
3: Tento pátek od 18 hodin se koná další extraligové kolo a do Olomouce se řítí rival z Brna.
4: My ale nemáme strach. Vždy je to v našich plánech porazit každého s vámi v zádech.
3: A proto buďte u toho.
4: Držme při sobě, všetci spolu, přijďte na stadion. Vaši podporu budeme potřebovat. Zdraví vás Jiří Ondrušek, kapitán HC Olomouc.
3: S kohoutem ve znaku, s bojovností v srdci.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Od pátku do pondělí obsadí Hrad Sovinec, Labkové a Loupežníci. Šermířské souboje, loupežnické povídky i loutkové pohádky. Ukázky bojové techniky středověku, řemesla kovářského i hrnčířského. Přijďte zažít atmosféru dávných časů středověku od pátku do pondělka na Hrad Sovinec.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolo toče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
14: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Olomoučtí atleti během nadcházejícího víkendu zabojují na mistrovství České republiky družstev. Juniorská parta se představí v Praze, dorostenci v Plzni a my spolu s webem Olomouc.cz našim přejeme co nejlepší umístění. Běh a pochod pro útulky se vrací do Olomouce. Jak píše Report.cz, pomáhat budou běžci, pejskaři i rodiny s dětmi už tuto neděli. A ještě zdravíme Přerov. Tady chceme mít komplexní přehled o stavu městské zeleně, ať už jsou to parky, stromořadí nebo sídliště. Jak bude probíhat realizace téhleté studie, tak o tom informuje web města Přerov EU. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Taneční rádio z Olomouce.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Sweet Female Attitude je britský projekt, který svými chytlavými melodiemi baví fanoušky taneční scény už dlouhá léta. Jejich hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese dobrou náladu a taneční groove. Sweet Female Attitude umí roztančit každý parket. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie.

0: Klinika Čelčice u Prostějova vás zve do soutěže s Arašídy KK o dovolenou na Gran Canárii. Více o soutěži najdete na soutěž@kk.cz.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Olomouci, nastartuj motory. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc. Od 8 do 20 vás čeká Formule 1 Challenge, soutěž o rok mytí zdarma, DJ, sportovní auta, dárky a zábava pro celou rodinu. Přijďte to s námi oslavit. IMO Car Wash otvírá bránu nové automičky 24. září vedle Decathlonu a KFC Olomouc.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: Pohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: večer. Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zabrousíme do světa funky elektroniky s velkou dávkou retro stylu. Ursula 1000 je americký producent, který dělá hudbu jako bondovky po třech espresech. Napětí, groove i vtip. Jeho tracky jsou jako taneční párty v paralelním vesmíru, kde všichni nosí oblek a tančí jak Travolta. Ursula 1000 je jako kámoš, co má vždycky nejzvláštnější playlist. A stejně si ho zamiluješ. Zůstaň naladěný, protože Metropole teď servíruje taneční klasiku budoucnosti.

0: Metropole.
1: Prostě jiná liga.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Live and Joy je italská taneční skupina, která svými chytlavými house tracky ovládla taneční scény 90. let. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a radosti. Live and Joy jsou klasikou taneční hudby, kterou stojí za to znát. Připrav se na pořádnou dávku taneční nostalgie. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další legendy.

0: večer.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný,

0: tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Muzika, energie, tak to je Radio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa showbiznisu, tak pojďme na to. Herec Tomáš Matanoha bude jednou z hvězd taneční show Stardance. Mezi muži je nejstarším letošním soutěžícím. Představitel Tommyho Paciho z comebacku už denně trénuje se svojí taneční partnerkou Lenkou Norou Návorkovou. No a přiznává, že tréninky jsou náročné a fyzičku mimo ně už trénovat nezvládá, tak držíme palce. Pojďme dále, šéf kuchař Přemek Forejt do toho šlápnul, rozhodl se zapracovat na své postavě a ruku v ruce s tím nasadil krabičkovou dietu. Aktuálně řeší, že se jeho snaha míjí účinky a věci nejdou tak, jak si plánoval. Tak Přemku, my tě na Metropoli samozřejmě fandíme a ti z tebe brzo korba. A ještě Nicolas Cage, který se po delší době objevil na červeném koberci a přítomné překvapil výrazným a netradičním vzhledem. Hollywoodský herec nechal své vlasy přirozeně zešedivět a tvář mu zakrýval mohutný plnovous. Pozornost poutala také jeho manželka Riko Shibata, 31letá kráska, která je tedy přesně o polovinu mladší. Tak to jsou celebrity na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
0: Podcast o apkách, co fakt používáš. Co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole. Posloucháš?
0: Radio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc silných příběhů a velkých hlasů.

Tady je tvoje metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: 92 a Šumperk 102,9 FM.
1: Posloucháš?
0: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska přijíždí italský Groove Express. Federico D'Alessio, DJ a producent, co umí udělat atmosféru i ze šepotu. Jeho beaty jsou jako espresso, malý, silný a hned tě probudí. Federico je jako kámoš, co nikdy nemluví zbytečně, protože všechno vyřídí skrz mixážní pult. Jeho styl je deep house se špetkou elegance a spoustou taneční energie. Zůstaň s námi, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje, a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme ještě spoustu skvělých příběhů a muziky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Olé, tady je tvoje metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe.

Tady je tvoje metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další

0: Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Anika Iris je slovenská zpěvačka, která do elektronické hudby přináší emotivní a silný hlas. Její písně jsou jako příběhy, které tě vezmou na cestu plnou pocitů a nálad. Poslouchat Aniku je jako si povídat s dobrým přítelem, co tě vždycky pochopí. Zůstaň naladěnej, protože další hudební příběhy tě čekají jen na rádiu.

Tady je tvoje metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další

0: Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší party, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropole tě

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černé.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
2: Ano.
1: Hoří hovno?
3: Peťo.
2: Co říkáš?
1: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba verbloudí, ano.
4: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
5: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloud s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence, je hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
4: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka...
1: Hoří hovno?
4: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

chraplavým hlasem a melancholickým popem umí vytvořit kouzelnou atmosféru. Jeho hudba je jako starý film v novém kabátě. Romantická, ale syrová. Phil Boriva je jako kámoš, co tě vezme na večerní procházku a přitom ti zahraje.

předpověď meteorologů pro čtvrtek. Nejvyšší teploty přes den mezi 13 a 17 stupni Celsia, provázet nás mají taky dešťové přehánky a k tomu oblačno nebo zatažená obloha. V pátek počítáme s velmi podobnou předpovědí, nicméně o víkendu by se mělo více vyjasnit a teploměry nám ukáží i 20 stupňů.

Tady je tvoje metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem.

0: Taliana.
1: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Romy. Britská zpěvačka a skladatelka, která svou jemnou, ale zároveň silnou hudbou dokáže zaujmout jak srdce, tak taneční parket. Romy míchá indie s elektronikou a výsledkem je vždy originální a chytlavá jízda. Připrav se na pořádnou porci emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hudební skvosty.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli...

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.